Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je nějaký pěvecký koncert, že?
1: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební.
1: No tak mluv,
0: koncert je terminus technik.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího.
1: No.
0: A nakonec jsme, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Ančerl s Českou filharmonií.
1: Tedy ne proti České filharmonii.
0: Tak. A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No.
0: A ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: A vždycky mě to mluvilo k duši,
1: duši jsem řekl.
0: Co bych vlastně nešel, a šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový principy, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, tím já jsem milovný.
1: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznejčejče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: Takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
1: Ne, že... duel?
0: Ne, duel je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu a ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to tak. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
0: Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale on musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí, jo. Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá.
0: Jo.
1: Jinými postupy se má.
0: A všimni si prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zda... No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat a řekl, tam se ulejívají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si všim.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu.
1: Ano.
0: Ale pojďte, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, že?
0: Ano, ano, no.
1: Který si nevez za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, anebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
1: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
1: Jo.
0: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro...
1: koncert
0: pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: počkej,
0: čelo,
1: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiče, jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na stříbra.

Hýskov. Každý je od někud. A já jsem z Hýskova. Tak jako moje maminka, otec, brácha, obě babičky a dokonce i moje žena. Pravé Hýskováky pozná jazykovědec, pokud se dobře učil, už podle nářečí. Říkají například helej místo heleď, auto a gouč místo auto a gouč. A na místo úsloví dopadl jako sedláci u Chlumce, řeknou, že dopadl jako hoplovic kodě. Národopisci by měli vědět, že národním pokrmem jsou v Hýskově placky se škvarkama, zdobené mřížkou, která se udělá šmik-šmik nožem, a že z prosto národních zvyků se tam kromě Vánoc, Velikonoc, májů a posvícení dodržuje pálení čarodějnic. Ale i školený etnograf těžko pozná, že hýskovští dědci dodnes nosí něco jako kroj, který se sestává z placaté promaštěné bekovky na hlavě a z kalhot pod pupíkem. Ty v 70. letech někdo v Hýskově odkoukal a krátce poté se po celé Evropě, obou Amerikách a Africe vzedmula módní vlna takzvaných bokovek. Tyto kalhoty pod pás nosil i můj dědeček, kterému jsem jednou nesl oběd do hutě. Pracoval u pece a připadal mi v tom přítmí se žhavým železem v kleštích velkolepý jako Lucifer nebo jiný pekelný funkcionář. A já ho od té doby ještě víc poslouchal. Protože moje maminka pracovala u Jelínka, který vznikl na místě dědečkovy hutě, a protože moje žena pracovala v Prefě, která vznikla na místě inženýra Jelínka, a protože v Prefě pracuje kdejaký můj kamarád, soused a známý všeho druhu, nedivte se, že jsem s Hýskovem a Prefou propojen rodině i citově. S povděkem jsem tedy připsal své rodné obci k dobru, že se tam začaly vyrábět stavební panely. Vím sice, že panely jsou různé a dokonce ještě jiné, ale zúžil jsem si tento pojem na bytovou výstavbu. Prožil jsem totiž část svých mladých let v neutěšeně malém bytě a vím, jak je to k uzoufání, když nemá člověk dost místa k životu. Za čas se však panely staly i symbolem uspěchané, nepěkné architektury. A já z duše vždycky doufal, že tohle nepadá na hlavu těch, kdo panely vyrábějí. Nýbrž těch, kdo staví domy, budovy a továrny. Že s panely se dá pracovat podobně jako s cihlami. Že se z nich dá postavit nejenom stavba účelná, ale i taková, co lahodí člověčímu oku. Projel jsem pár zemí, kde jsem s troškou lítosti viděl, jak jim města a vesnice harmonují s krajinou, jak respektují její tvářnost výškou svých budov i tvarem domů a střech, jak jsou celistvé a netvoří směsici krabic postavených na ležato i na výšku, směsici střech rovných, sedlových, plochých i jiných. Že dokonce ani tovární budovy nepřevyšují jednotnou výšku místní zástavby ani výšku lesa. Asi to chce nejenom vykolíkovat staveniště, ale také se na ně podívat z odstupu a okruhu několika set metrů či několika kilometrů. Jen tak se dá vidět, o co by onen kousek země a krajiny neměl přijít. Tak jsem si řekl, že to povím, když se mohu vyznat rodné obci a lidem, které mám rád. Že vám poděkuji a že i poprosím, abyste se na každou krajinu dívali i těmahle očima.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku.

hned sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejší brány.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý výhradně na Country Rádiu.

Cesta na sever. Říká se, všude dobře, doma nejlíp. Ale jsme už my Češi takové povahy, že toužíme občas vyjuknout za hranice. Podívat se, co soused dělá, zda nás nedohání v hospodářství, zda Turek nebrousí kinžál a Avar s Tatařínem ostruhy nezadíná. Leč ty doby neklidné jsou ty tam. Avar vymřel, Sasík usadil se, ba i s Bosňákem jsme skoro jedna ruka. Ale touha poznání ta přetrvala. V hlavičce to vrtá, vrtá. Vjeď si do ciziny, ať se můžeš pochlubit, že jsi Čech. Omýš se v moři, ochutnej koštére švýcarského síra, ať se dozvíš, zda žaludek poškádlí jako laktos. Nahni se nad propastí v Alpách, ať si vážíš polabí. Tvé kamarády ze svazu přátelství dávno již cizina hostila. A ty, Honzo, stále za pecí, přestože známky platíš řádně a onehdy na schůzi i tajemník okresního výboru po tobě zálibně okem šlehl, když si ho v podnapilém stavu velebil. A touha zvítězila. Vjel jsem si na Balaton, podmanil si Jadran a lenošil jsem na Krymu. S bratrem Polákem brýle jsem měnil a v Rakousích jsem se slušně oděl. Když jsem se dokonce pomiloval s Květem Kuby, začalo mě cestování nudit. Příliš snadno jsme cizinu dobili, přátelé. Poezie se nám nějak vytrácí. Nebylo lepší sekerkou klestit si cestu ke hranici jako Ondy a v jíždi cítit vlčákův chrup? Zatoužil jsem opět po romantice. Na severní pól se podívám letos o dovolené, řekl jsem si. Mohl tam Amundsen, můžu tam taky. Opatřil jsem si u pohodného starší psí spřežení a po troškách schromáždil polární výzbroj, včetně vlajky odborů, kterou jsem hodlal vstyčit na pólu, abych imperialistu poškorpil a ukázal mu, komu sever patří. Koncem června, právě když mi začínala dovolená, jsem už byl dokonale uchystán na cestu. Přípravy mě sice stály mimo jiné levé ucho a dva prsty, ale psi mě poslouchali na slovo. Zbývalo čekat jen na sníh. Sledoval jsem napjatě předpovědi počasí, ale přízrak zimy nepřicházel. Dokonce jsem se zkoušel rouhat Bohu, abych přivolal sněhovou kalamitu. Ale Hospodin to nějak převrátil a přišla vedra, že mi dva polární psi pošli stezkem. Ukradl jsem sice sousedu mratlíka, abych vyplnil mezeru ve smečce, ale byla to náhrada spíše symbolická. Koncem listopadu napadl konečně přes noc jemný poprašek kýžené běloby. Bál jsem se, aby nerostál, a vyrazil jsem proto časně z rána. Kolem 11. zazněl můj výkřik jupí a celé spřežení se dalo do pohybu. Občané Holešovic vybíhali z domů a nadšeně zdravili mou expedici. Pak jsem projížděl mnoha českými městy a vesničkami a poznával rázovitý a pracovitý lid. Předseda MNV Velhotě mě uvítal s kyticí hlohu a sdělil mi, že v obci vymítili negramotnost. Mládež ve vesci se na mou počest zavázala, že vypěstuje dýni 6 metrů velkou a 16 tun těžkou. Nechápu sice jak, ale vím, že to dokážou. Jsou to pionýři. Pak jsem se zúčastnil ještě mnoha besed, manifestací a potlachů, až jsem dorazil na hranici. Závory byly otevřeny, celníci ve slavnostních uniformách salutovali a velebně broukali melodii Chceš píseň severu znát. Malebně působil i nápis na stěně celnice. Soudruhu, vás proclíme, neb vás ctíme a vše o vás víme. Klesl jsem dojat na rodnou hroudu. Tuto zem mám opustit kvůli točně, byť jen na dobu zaslouženého odpočinku. Zem Jana Žižky,
Prokopa Holého, plukovníka Emila Zátopka a dalších populárních soudruhů. Jak malicherná byla moje touha po romantice. Obrátil jsem spřežení a za dojatých pohledů celníků, kteří pochopili, vrhl jsem se zpět mezi své. Byl jsem z touhy po cizině dokonale vyléčen. Díky tobě, praotče Čechu, že jsi stekl horu řík. Díky.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašunil překvapením. I já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

won't back down. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

co Bob tehdy řek. Teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vren, stádo koní bez odechu bádí, jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hren, se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednou mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský

jak se čedy mění všedu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme čas

přijde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

tři míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Masedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

chodíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak uši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

pancéřová dočka zná temný uličky, na všechny dotěrný poldy má svý fintičky. V jedný ruce volant, v druhý

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza, kápo, hledá novýho šofra.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

mě kuse chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha, chlapa neozlobí.

tolik, třeba za tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si uschovej

staví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio. Když pustí housle, zaskyní vrou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vstát.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: Country Radio. Nově i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Také sadaři pokračují ve sklizní ovoce. Jabka a hrušky začaly sbírat v sadech v Lučicích, místní části Bělotína na Přerovsku. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům i k samozběru a je o něj velký zájem. Letadla, hasiči, policisté, to celé zabalíme a posuneme do Kroměříže. Tam se totiž chystá velká sláva.
2: 12. ročník Dne uniformovaných sborů v Kroměříži bude tentokrát zaměřený na hasiče. Koná se v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin na kroměřížském letišti. Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, kde zachraňovali životy. Hvězdou dne bude originální americký firetruck. Lidé si budou moci prohlédnout ale také celkem asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií. Návštěvníci ani letos nebudou ochuzeni o statické a dynamické ukázky práce policie, armády, celníků či klubu vojenské a policejní historie. Stejně tak o leteckou a pozemní techniku, včetně jízdních ukázek, letecké akrobacie a historických vozidel. Dorazí například letka Pterodactyl Flight s replikami letounů z první světové války. Nejtěžším hasičským speciálům bude zase konkurovat vyprošťovací tank VT-55. Sami návštěvníci se budou moci proletět také v legendárním jednomotorovém dvouplošníku Antonov. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
1: Luboš Dvořák nahlédl za plot Škodovky v Mladé Boleslavi a zjistil následující.
3: V automobilce Škoda Auto personální změny připomínají dávné pověsti o určitém zvířecím druhu opouštějící potápějící se loď. Tak třeba Slováka designéra Kabáně přetáhlo BMW a pak Ázie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný průmysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce, tady byl Tomáš Adamec, přeji vám hezkou neděli.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem,

0: Dobré ráno.
1: Pěkné dobré ráno. Posloucháte Country Radio, kde vás zdraví Denisa a
0: Vítek. Ahoj Vítku. Já jsem se sem nehorázně těšila. To je krásný slovo, nehorázně vy.
1: Já taky, když se to teda týká těšení, že jo?
0: Když se to týká těšení, tak je to skvělý. Jaký jsi měl 14 dní, co jsme se neviděli?
1: Krásný to bylo, ale strašně jsem se těšil sem, protože víš proč?
0: Protože máme společně
1: písničky na přání. Ano.
0: A na to já se taky těším. Samozřejmě kromě písniček na přání, tady máme pro vás připravenou další porci písniček. Třeba bude Věrka Martinová.
1: No to Kamilo. Už je na přání.
0: No to už je na přání. No. Aha, tak to mám úplně jinak všechno.
1: To nevadí, řekneme, jestli si chcete přát písničku, ano. Tak s náma je to úplně nejlepší, když nám pošlete SMS-ku na 720 00 11 11. A pak to taky vydržíme z aplikace, že jo?
0: Kdybyste si to číslo nepamatovali, tak já vám ho zopakuju. Chcete? Tak
1: ano.
0: 720 00 11 11.
1: No a potom, když uslyšíte výzvu, telefon do studia je, to je 210 323 333, tak zkusíte nám zavolat a to se dostanete do živého vysílání. No a my jdeme na první dvě přání. Denisa už tam má SMSky, ty první jsou ze 6. hodiny ranní, že jo? Nebo ze kdy?
0: Já to vidím. V 5 hodin a 56 minut nám poslala Hanka SMSku. Ahoj, v sobotu jsme byli s manželem na krásném výletu v Krkonoších. Pro všechny, co mají rádi hory, prosím zahrát písničku Až na vrcholky hor. Děkuji,
1: no a ta tam je, ta tam je.
0: Ta tam je, ta tam je zrovna
1: připravená. A pak dáme ještě jedno přání.
0: Můžeme. Krásný den všem posluchačům Country Rádia, zahrajte prosím od Kamelotu.
1: To je paní Marie.
0: Zas jak dřív, ty to už poznáš. Vy?
1: Paní Marie si tu písničku vždycky přeje, vždycky protože přeje. Je moc krásná. Paní Marie, zdravíme a samozřejmě nemůže to být jinak, než zazní Kameloti.
0: Ale zazní jen tak pro dobrý ráno a příjemné probouzení. Takže my vám přejeme to, co paní Marie, krásné probouzení s Country Rádiem.
1: Takže pro paní Hanku Věru Martinovou a pro paní Marii Kamelot. Jdeme na to, příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: kdo mi poví, co spíš.
1: Kdo mi poví, co s tím, když máme zrovna na telefonu Janu z Mladé Boleslavy. Jano, zdravíme, ahoj do Boleslavy.
2: Já vás taky zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno. Co máte dneska v plánu, paní Jano?
2: Dneska mám v plánu, protože se ke mně stěhuje syn, takže tady uklízíme, připravujeme a tak dále. Je tady prostě chaos.
3: Ježíš Maria.
1: A vy i v tom chaosu jste si našla chvilku nám zavolat do rádia, tak my si toho vážíme.
3: Protože jsme klidné rádio do neklidné doby, tak ten chaos sklidníme.
2: Ano, vím, poslouchám vás, kdykoliv to jde.
3: Co si dáme, paní Janu?
2: Co si dáme? Dáme si Až stichnou bílé skály.
3: Tony Linhart a Sbor, je to ono?
2: Ano.
3: A komu to pošlem, kromě vám, abyste neměli chaos?
2: No, asi všem, kteří poslouchají.
3: To jste hodná.
2: Ať mají dneska krásný den a hlavně vám, protože jste fakt super rádio. Krásně hrajete.
1: Děkuji.
2: A chtěla jsem něco, co se nehraje tak často.
3: Zvolila jste výborně.
1: Já bych to ještě poslala vám, aby ten chaos brzo zmizel a abyste to všecko dneska stihli, protože vím, jaký to je. Když je neděle a člověk nestíhá, v pondělí má pak jít třeba do práce.
2: Ano.
1: To a je, pak je s proměnutím bordel po celém baráku celý týden.
3: Bohumile, bordel se neříká.
1: Bordel se neříká, přesně tak.
2: Pořád něco hledáme.
3: To tak je.
2: Kam se to nedalo, kam se tamhle to dalo. No to takže je to je takový, no říkám, chaos prostě. Až na pár dní asi bude.
1: Znám to.
3: Paní Jano, ať to dobře dopadne, ať to zvládnete, ať se vám společně dobře bydlí a
1: myslíme
3: my vám pouštíme Tonyho Linharta a Sbor Až stichnou bílé skály a za vás děkuji. Připojíme ještě jedno přání, pro koho to tam máme, Mirka Hofmana a Modrou růži?
1: To bude pro Mirku.
3: A co napsala paní Mirka?
1: Psala, dobrý den, prosím Modrou růži od pana Hofmana, děkuji a pěkný den, Mirka. Tak Mirko, my zdravíme a posíláme.
3: Pěkný den i paní Janě, i paní Mirce. Příjemný poslech.
2: Já vám taky přeju hezký den a děkuji.
1: Na shledanou.

se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si valil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá kořenka.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno Drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, a žluté okraje květů se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: S Country rádiem na cestách.
1: A 3 minuty po 8:30 je čas podívat se na to, jak nám to jezdí na silnicích, ale první dopravu začneme na tramvajových kolejích v Praze. Dneska do 12 hodin probíhá oprava kolejí v úseku Vozovna Motol sídliště Řepy, čili pozor, jedete-li 9, 10, 16, tak se nesvezete, ale odpoledne už to pojede. Rovněž máme výluku do neděle 18.10. je přerušen provoz tramvají na úseku Knížecí Smíchovské nádraží, protože tam instaluje nový železniční most. Týká se to linek 12, 15, 5, 20, 32 a 40. A poslední výluka v Praze do soboty 10. října je přerušen provoz tramvají v úseku Olšanské náměstí, nákladové nádraží Žižkov, protože se napojuje nová trasa do Malešic, týká se to linek 9, 26, 5 a 6, linka 34 je zrušena. Na silnicích, tak to je typický, co se stalo. Představte si, že na dálnici D1 ve směru na Prahu se na kilometru 26,4 srazila dodávka s osobákem. Ne, pardon, s nákladňákem. No a ty, co jeli do Brna, tak na to koukali, takže na kilometru 26,3 máme nehodu ve směru na Brno, takže kolem kilometru 26,3, 26,4 si dejte pozor, je tam šrumec. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country
2: Rádio. Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Deniso, snídala si?
1: Nesnídala, představ.
0: Takže ani v trávě, ani u stolu nikde.
1: No málo, já jsem si dala banán v autě, teď mě znáš.
0: Že se nestydíš, no, snídat se má hodně a dobře.
1: Na dobrou snídani, až budou třeba 3 písničky za sebou.
0: Jo, takhle, dobře. Tak jsem zvědavý, na co mě pozveš tedy.
1: Na mysli tyčinku bez lepku a bez cukru.
0: Ježiš, to je dobrota, to no, ti nechám.
1: Viď, my máme víkend písniček na přání tady na Country Radio, my v tom pokračujeme, no a našli jsme tady krásné SMSky a máme tady jednou, milé Country Radio, moc bych si přála, jestli můžete zahrát Ave Maria od Marty Kubišové, Alena Halová z Opavy. Alenko Halová z Opavy, my jsme tu Martu Kubišovou prostě nenašli.
0: Jo, takový jsme špatný.
1: Takový jsme špatný, my jsme prohledali kompletně celý playlist Country Radio a nenašli jsme, ale našli jsme krásnou písničku od mého kamaráda Jakuba Smolíka, Ave Maria, tu mají rádi snad všichni, tak doufám, že vám udělá radost stejně jako ta od Marty Kubišové.
0: No a ještě tam máme jednu, nemáme?
1: Ještě tady máme jednu SMSku. Dobré ráno, prosím o píseň od Lucky Vondráčkové Nad Vltavou pro mě a manžela Jardu. Děkuji, posloucháme vás už dlouho, Marie z Nového Boru. Maruško z Nového Boru, my vás zdravíme a posloucháme krásnou písničku od Lucky Nad Vltavou.
0: My pošlem radši, nebudeme jí poslouchat.
1: A posíláme. No. Ale my ji budeme taky poslouchat.
0: No samozřejmě, ale napřed jí pošlem.
1: Já to tady poslouchám třeba.
0: Napřed jí pošlem.
1: Tak jo, takže první bude Ave Maria Jakub Smolík.
0: To je pro koho?
1: Pro Alenku Halovou z Opavy. A potom si dáme Lucku Vondráčkovou a ta bude pro paní Marii z Nového Boru.
0: A připravte se, bude telefon.
1: Bude telefon a vy můžete volat, teda SMS-kovat a volat do studia na číslo 210 323 333 a ty SMSky, ty jsou 720 00 11 11.
0: Jdeme na to.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Lucka Vondráčková nad Vltavou a my máme prvního volajícího. Kdo pak to je, Deniso?
1: Je to pan Václav ze Zdic nebo ze Zdice? To se uvidí. Pane Václave, Zdice. Slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se, děkuji.
1: Jak se dneska máte?
2: Ano, jak se můžeme mít důchodce, no.
1: No výborně.
0: Dobře.
2: Připravuju si nějaký oběd, jsem sám už 5 let, takže...
0: Co budete mít dobrýho?
1: Co vaříte?
2: No, to mám dobrýho. Kuřecí stehýnko, bramburek a okurkový salátek.
1: No ale vy se neodbydete, to je skvělý.
0: To je hezký.
1: To bych se taky dala.
0: No. A co si, Václave, zahrajeme?
2: Já bych chtěl věřit, že to bylo možné od Tomáše Kluse, Pánu Bohu do oken.
1: A komu to věnujete?
2: Věnuju to všem dobrým a hlavně rozumným lidem.
1: Ježiš,
0: to jsou ty, co poslouchají Country Radio, úplně všichni.
2: Ano, prostě.
0: Kromě nás dvou s Denisou tady teda.
1: Jako dobrý, ano, ale ano, rozumný, ano. To si nejsem jistá. Tak jo, Václave, my vám přejeme, ať se vám oběd podaří, ať vám hlavně ano. Chutná. Děkujeme za to, že jste nám zavolal. No a posíláme písničku Tomáš Klus a Pánu Bohu do oken.
2: Já taky děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Antri počasí.
1: Nedělní počasí vypadá docela dobře, očekáváme jasno až polojasno. Ráno byly výjimečně mlhy a možná jsou ještě doteď. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě vyšplhají k 17 až 20 stupňům Celsia. Jinde to bude 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě 19. Foukat by měl slabý, proměnlivý až severozápadní vítr, no a rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a odpoledne by se to mělo zlepšit. A ještě tady máme, jak to, kdy nám vyšlo sluníčko, vyšlo v 7 hodin a 6 minut, no a západ slunce bude dneska v 18 hodin 34. Už se nám to krátí, všimli jste si, že už ráno, když vstáváme do práce, je tma. Mě to teda upřímně vůbec nebaví.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme u aut, protože prodeje elektromobilů v Evropě poprvé překonaly prodeje aut na benzín. V srpnu tvořily bateriové vozy 28% nových registrací. Benzínová auta jen 19%. Za prvních 8 měsíců letošního roku se prodej elektromobilů zvýšil skoro o 45%. Ostrava má nové nákupní centrum.
2: V Ostravě otevřeli nové nákupní centrum. Nachází se v Nové Bělé v ulici Prodloužená u hypermarketu Tesco nedaleko průmyslové zóny. Tvoří ho 5 přízemních prodejen se samostatnými vchody, supermarket, drogerie a obchody zaměřené na domácnost, textil a další spotřební zboží. Součástí areálu je parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Více poví starosta městské části Jakub Stárek.
3: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových bruslích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: I po 9. hodině posloucháte Country Radio a nedělní vysílání, které se týká písniček na přání. No a tentokrát s Vítkem.
1: A s Denisou. Pěkné ráno.
0: Pěkné ráno. Pěkné, Vítku, pěkný. To já trošku jsem smutná, že se třeba nemenuju taky, tak protože Markové ráno nejde.
1: Mohlo být jako makové třeba, jako kdyby měl někdo makovou buchtu.
0: Makový koláč, co asi tak snídáte. Já si tak představuju, co asi zrovna teďka děláte, jestli jste vylezli z pelíšku, jestli už jste si pelíšek ustlali, udělali si snídani.
1: Nebo probíhá ranní kávička třeba.
0: Přesně, a u toho posloucháte Country Radio. A třeba vás napadne někomu udělat radost a pošlete písničku, třeba nějakému Františkovi.
1: No dneska je Františka, ano.
0: Dneska slaví svátek, je 4. října. No a tak kdyby vás to náhodou napadlo, tak nám pošlete SMS-ku na 720 00 11 11. No a vy posíláte. Ještě, Jitku, ty si chtěl něco dodat.
1: No, ještě taky je dneska Mezinárodní den ochrany zvířat. A jestli jste myslivci, tak byste si měli naplánovat organizaci honů a naháněk. Jestli se to teda týká myslivosti.
0: Já doufám, že tomu moc nerozumím upřímně, ale nicméně chránit zvířátka, ano, od toho jsme tady, tak to je krásný tenhle ten den.
1: Měla bys mě víc chránit teda.
0: Já tě, Vítku, pěkný, přesně, a ty nemáš méně žádný zvířátko, tak to nejde.
1: Dobře, no.
0: Ale máš dva pejsky, vy, tak je tak, ochraňuj.
1: Prosím vás, jestli si chcete nechat zahrát na přání, tak pošlete SMS-ku na 720 00 11 11, anebo když uslyšíte výzvu na telefon, tak zavoláte na 210 323 333 a my už máme dvě přání, tak jeden
0: co přečti. Máme tady dvě SMSky. Dobré ráno do Country Rádia, chtěla bych poprosit o písničku Má láska je za velkou louží. A to pro Liby z Kanady. 30 let jsme se neviděli a možná příští rok v kanadském Ontáriu bude velké setkání. Děkuji a hezkou neděli přeje Vašek. Ježíš, Vašku, to vám strašně moc přejeme, aby se to uskutečnilo.
1: A zdravíme do Kanady. Zdravíme, tam je teda o kolik? 6 hodin, 7 hodin míň, tak tam ještě mají noc. A nebo ještě je pokračuje večírek.
0: No tak třeba Liby poslouchá. Tak určitě pustíme a ještě si dáme jednu SMSku. Krásný den všem, prosím, pro celé Country Rádiu. Babička Dalila, moc děkuji, Vlaďka, a příjemné vysílání. My moc krát děkujeme, Vlaďko, a samozřejmě posíláme.
2: Písničku, kterou vám zaspívám, určitě znáte. Za poslední války si ji zpívali vojáci na všech frontách.

0: chci ti svou lásku dát, zpívali a bylo to krásný. A teď tady máme zase...
1: To bylo KTO, si chtěla
0: to
1: říct.
0: Já vím, že to bylo KTO, ale to ví každý, že to bylo KTO.
1: No tak dobře, no tak. No, tak. A kdo nám volá?
0: Volá nám Jarin z Ládví. Jarin, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Deniso, ahoj, Vítku, moc vás zdravím.
1: Jak se máš?
2: Já jsem suprově, teď teda odpočívám, protože včera mě vytáhl kámoš do hospody, a že teda jdeme na dvě, pak se to stále jako trošku protáhlo. Ale, dobrý,
0: ale to nejsi no. Sám totiž, víš, Vítek taky byl včera někde, viď, Vítku?
1: No dobrý, tak si o tom povídejte do éteru, jako.
0: A to je potřeba.
2: No, takže teď se však lížu ráno a odpoledne si chystám na kolo právě ten směr Pikovice od náplavky vyjedu.
0: Tam jsme se spolu potkali.
1: Tam jsou ale kopce, Jarine, prosím tě, jako jo.
2: No, tam podle Vltavy to jde, pak až jako ke konci, ale víš co, kam to dám, tam to dám.
1: Ty jsi dobrý. Jinak prosím tě, když jsi říkal s tím kámošem, že jdete na pivo, že jdete na jedno, dvě, tak já vždycky chodím na dvě, na první a na poslední a ty mezi tím se nepočítej.
2: Jo, to znám taky, jo.
1: Co si zahrajeme?
2: Jestli tam může dát Žlutej pes, Modrá je dobrá, není to country, ale tak jako dá
1: ale
2: se to posnout.
1: Deniso, můžeš?
0: Já můžu říct, že Petr Kocman a Michal Tučný by na to řekl, že country je všechno, co se nám líbí, včetně Žlutýho psa a Modrý. To tak je. Takže no. Máme to tam nasazený, můžeme.
1: A komu to pošlem, jestli to chceš někomu poslat, nebo jen tak?
2: No, vám dvěma, jste šikunkové. A pro všechny cyklisty, který jako já dneska vyrazí, aby se dobře vrátili, no, protože někde je to chaos na těch...
1: A víš, jak se říká hanlivě cyklistům, jo? No, pumpičky nevím. Nebo pumpičkáři.
0: Fakt?
1: No, to říkají ty, co jezdí autama, zase tady je hejno pumpiček, jako. Tak to znamená, že jde peleton cyklistů.
2: To použiju let odpoledne.
0: Tak jo, Jarine, my moc krát děkujeme za zavolání, měj se moc fajn, ať máš krásný zbytek víkendu, ať se ti výlet podaří. Děkujeme za zavolání, no a my si dáme ještě jednu písničku potom a ta bude, prosím, pěkně... Tady nám napsali Dobré ráno v Country rádiu, prosím, zahrajte písničku od skupiny Jablkoň, velmi nesmělá, pro všechny, jen tak, pro radost. Děkuju a zdravím, Jirka. Takže nejdřív Žlutý pes pro Jarina.
1: A pumpičkám zdar.
2: Ahoj,
0: a potom
2: ahoj,
0: pro Jirku ahoj, Jablkoň. Ahoj.
2: Ahoj.

0: odhodlal se k pozdravu, k pozdravu. A pak v citové panice, pánice, prchali oba k mamince, k mamince. Ve středu spolu postáli.
1: S Country rádiem na cestách.
2: No a po Jablkonice pustíme do dopravy. Začneme na kolejích tramvajových v Ostravě. Dneska do 17 hodin kvůli opravám kolejového přejezdu na ulici Ruské je změněna organizace dopravy tramvajových linek 2 a 12, takže opatrně. Dále do 31. října do neděle probíhá rekonstrukce podjezdu železniční tratě na ulici Hlučínské, tak tam jsou změněny trasy tramvajových linek 8 a 14, čili když pojedete v Ostravě tramvají, dávejte si na to pozor. Dopravní nehody na silnicích nám říká server zákruta.cz, že máme 30 uzavírek a 4 nehody. Praha 11, ulice Podjavorinská, je tam havárie motocyklu, takže opatrně, je to na jižním městě. Dále na silnici číslo 14 u obce Mladé Buky, to je v okrese Trutnov, to je ta hlavní do Krkonoš, tam jsou dvě havarovaná vozidla, je to za tou prudkou pravotočivou zatáčkou, jak se výjíždí z Mladých Buků směrem do Krkonoš. Pořád máme problém na D1, kilometr 26,4 ve směru na Prahu, kde je v sobě nákladák a dodávka. Ta nehoda, co byla v protisměru, už je odstraněná. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a šťastnou cestu z Country Rádia.
3: Country Rádio.
4: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Kdybyste byli s námi tady ve studiu, to byste viděli, jak se to tady, jak to tady s náma hýbalo, to rodeo.
1: No, se mnou moc ne, ale s tebou úplně
0: no,
1: určitě.
0: Se mnou to šije, jak slyším, že je něco rytmického.
1: Já jsem lenochlínej, takže já jenom sedím a poslouchám.
0: To mám moc ráda. Stále posloucháte víkendové vysílání Country Rádia. No a máme víkend písniček na přání a my tady máme spoustu SMS-ek, tak abychom to všecko dneska stihli, tak si dvě hnedle přečteme. Milé Country Rádio, srdečně vás zdravím a prosím o zahrání písničky Udělej mi křížek, maminko, která mě vždy potěší. Moc děkuji. Váš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy. Petře ze Žlebu u Čáslavy, my zdravíme a samozřejmě posíláme jesetery.
1: Už jsou tam. A ještě pak tam bude jedno přání?
0: Mm-hmm. Super rádio, prosím o zahrání písně Pastor Hill pro mého přítele a tatínka Františka Pyra. My. Podpis my. Tak podpis my zdravíme všechny Františky.
1: A ještě teda řekneme, že no. Pastor Hill, my se domníváme, že to je pastor z Little Ford teda, tak jsme ho tam dali, jo? Myslíme si, že to je ono.
0: My si to myslíme a doufáme, že je to správně a že Františkovi Pyrovi určitě udělá radost.
1: A že když to není ono, tak nebude rodeo.
0: To nebude rodeo, to bude čirá radost. Tak hezký poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: necháme to dohrát, viď?
1: Ano. To Pastor z Little Ford.
0: To a já si myslím, a hrál můj tatínek. To mám hezký. Ráda hrozně. To bylo krásné.
1: Já doufám, že jsme se trefili, že to byl ten Pastor Hill, že teda je to
0: já
1: Pastor z Little
0: to
1: Ford.
0: Doufám. Nám mezi tou písničkou volala paní Jarmila z Berouna, ale ona si nepřála promluvit do éteru, ale přála si písničku od Babiho Rivoli a Micky Rivoli 17 dnů. Taky ji zahrajeme jen tak pro radost, aby se měla v Berouně hezky.
1: Protože se dovolala. A přidáme k tomu ještě dvě přání nějaký.
0: Přidáme. No, máme tady dalších spoustu SMSek, tak já vybírám. Milé Country Radio, srdečně vás všechny zdravím a prosím o zahrání písničky od Krise Christophersna For the Good Times. Moc děkuji za váš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy.
1: Zdravíme Petra do Žlebu a Petře, dobrá volba. Ještě dáme jedno?
0: Ještě dáme jedno. Ahoj Deniso a Vítku, přeji hezký den a prosím o píseň Smolařů Podzimní zpráva pro všechny posluchače, kteří už mají naladěno Country Radio. Zdravíme Ivu z Arbesáku. Ivo, ahoj. Posíláme.
1: Tak jdeme na to.

0: Country Radio.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže.

0: a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Country počasí.
2: Dnes by mělo být jasno až polejasno, teploty na západě a severozápadě vyšplhají k 17 až 20 stupňům Celsia, jinak to bude 19 až krásných 23 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 15, no a na Šumavě až 19 stupňů. Teď by měl foukat slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr, rozptylové podmínky tuto chvíli mírně příznivé, ale mělo by se to zlepšit. No a ještě jedna pranostika na závěr, svatý František zahání lidi do chýšek.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
11: Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem.
12: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin a 30 minut, čili jakmile mládenci naladí.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Povinné ručení je dražší. Ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro 4%. Řidiče platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Luděk Savana Urbánek zná termín dalšího MotoGP.
2: Grand Prix České republiky se v příštím roce vrací do tradičního období letních prázdnin. Další ročník tuzemského závodu šampionátu MotoGP se na Creditas Automotodromu Brno uskuteční 16. až 18. července. Organizátoři s oznámením termínu spouští také veřejný předprodej vstupenek s dostupnější cenovou politikou a také zvýhodněním abonentů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: O invazním a nebezpečném druhu teď Luboš Dvořák.
3: Krajský středočeský úřad upozornil na riziko rozšíření polníka jasanového, nebezpečného škůdce, který napadá jasany. Druh byl zaznamenán na Slovensku a podle zemědělského ústavu hrozí invaze do České republiky. Mezi viditelné příznaky napadání patří řídnutí korun a výletové otvory ve tvaru D na kmenech. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Víkendové zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: not me.
1: Kdo to je, Deniso?
0: To je The Jazz. A to se ptáš ty, jo. Ano. Vážení posluchači, všimli jste si, že vždycky, když vysílá Vítek, tak tahle písnička zazní, protože Vítek ji má strašně rád. A to byla písnička na přání pro Vítka.
1: Děkuji, byli to The Jazz, Why Not Me. Jinak posloucháte Country Radio i v neděli 4. října po 10. hodině, kde vás zdraví Denisa.
0: A Vítek.
1: A hrajeme si na přání. A vy si, můžete, vy si můžete přát.
0: Můžete.
1: Přes SMSky 720 00 11 11, když uslyšíte výzvu na telefon 210 323 333, tak můžete zavolat, ale pozor, máme vyprodáno na dopoledne skoro, že jo?
0: No skoro jo, ale ještě je taky odpoledne, takže vlastně se to může tak přehoupnout, tak
1: tak uvidíme, už teďka, uvidíme. Když budete psát, tak nepište Deniso Vítko, a už pište, protože bude Jitka Koutná, tak ahoj Jitko, anebo Jitulko.
0: A my se to nebudeme brát vůbec osobně.
1: Aby se jí dobře vysílalo. A dáme dvě přání teďka?
0: Dáme dvě přání, přesně tak. Prosím o písničku Javorový list. Moc vám děkuje, Marie. Marie pošleme samozřejmě. No a druhá SMSka je dobrý den. Prosím o zahrání Haleluja od pana Kohena pro všechny, kteří mají rádi, který ho mají rádi jako já. Děkuji a předem přeji krásný den, Milana z Prahy. Já to snad nedočtu.
1: Ale jo, přečetla jsi to. To je naše oblíbená píseň, protože Leonard Cohen je hezký a Haleluja trvá 4 minuty 27, takže my se ještě stihneme u toho udělat kafe.
0: Třeba. Tak jo, tak si to pustíme. Javorový list a potom Haleluja.
1: Příjemný poslech.
0: Pěkný poslech, Vítku.

na podzim listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od pastvin jezerů.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

0: roku vyhledá.
1: Babi Daněka Fram, hezký kousek, že jo?
2: Hezký, krásný, mám ráda ten hlas, to byla nádhera. Ty máš nějakou super SMSku pro nás?
1: Ne, teď ne, až teď potom.
2: Já až potom.
1: Až potom. Teď si dáme paní Věru z Litomyšle.
2: Aha, my se dáme Věru z Litomyšle. Tak prima SMSka. Zdravím paní Deniso a Vítku, tak jsem ráda, že vás opět slyším. Paní Denise, pošlu po neděli slíbenou záložku na památku, snad se zalíbí. Pošlu to do studia. A prosím, zahrajte mi písničku Strážce údolí vlku. Děkuji, Věra z Litomyšle. Věruško, děkuji moc krát, to víte, že se těším. A zrovna mám rozečtenou knížku, tak se mi bude moc hodit.
1: No a já teda jsem už Denisu navnadil, že ty záložky jsou moc hezký, tak Denisa se opravdu těší a paní Věra je moc šikovná totiž. Mm-hmm. A teďka, když zahrajeme paní Věře, tak ještě za to přidáme třeba, volal nám Jarda z Prahy, tak zkusíme
2: Jardo.
1: Volal
2: nám Jarda, Jardo, jak se slyšíme?
3: Jo, Jarda z Prahy, slyšíme se výborně.
1: No, ale vidíme se blbě teda.
3: Ano, vidíme se blbě.
2: Tak se představíme prostě, no.
1: Tak Jardo, co si dáme?
3: Dneska si dáme od Žalmana Nechte žít malý zvířátka.
1: A komu?
3: Bude to pro všechny, kdo poslouchají Country Radio, hlavně Martině Báře Elišce.
2: Martině Báře
3: a Elišce. Borkovi. Mm-hmm.
1: No Borek si zavrtí ocáskem, že jo, u toho?
3: Hele, ten je vždycky u rádia, kouká na něj.
1: Tak to je dobrý.
2: No, to je zvířátko, jo?
1: To je jezevčík, no.
3: To je jezevčík, no. A doufám, že tyhle to umějí i Bela s Robinem.
1: Neuměj, ty ignoruju mě, paničku, všechno. Krom toho teda, když se šustíš rádlem, tak to neignoruju, jinak jako jim
2: to. Máš to taky tak, jo?
1: No,
2: já mám tři pejsky, Jiřinku, Evženku a Faninku, a ty neumějí vůbec nic, jenom loutět piškoty.
1: Mm-hmm, tomu se říká piškotová hluchota.
2: Přesně tak.
1: Tak jedeme pro paní Věru z Litomyšle, rekonvalescence, strážce údolí vlků, a pro Jardu dneska z Prahy. A tento posílá Martině, Elišce, Báře a Borkovi, Žalmana spol, Nechte žít malý zvířátka. Příjemný poslech.
2: Děkujeme za zavolání.
1: Jardo, ahoj.
3: Tak jo, díky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 3,5 minuty před 10:30 je čas na dopravní zpravodajství, napřed si dáme železnice. Připravte se na to, že se nesvezete na trati Bakov nad Jizerou Turnov do 22.11., Kouřim Pečky 13.10., Vrané nad Vltavou Dobříž do 9.10., Malešov Zruč nad Sázavou do 22.11. a Ledečko Kolín do 31.10. Při pohledu na silnice, tak web zákruta říká, že máme aktuálně 7 dopravních nehod. Nehodu máme Praha Slivenec, je to křižovatka k Barandovu a k Holini, jsou tam 2 osobáky v sobě, dále máme nehodu na ulici TG Masaryka ve Zlíně, opět 2 osobáky v sobě, je to kousek od obchodního domu Zlín. Rovněž máme nehodu v ulici Kotnovské v Táboře, 2 osobáky tam tvoří překážku na křižovatce, takže opatrně. A pořád nám přetrvává problém na D1, kilometr 26.4 ve směru na Prahu, kde je dodávka s nákladňákem, tam to potrvá asi do 12. hodiny. Z Country Rádia vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

Posloucháte Country Radio, posloucháte Víkend písniček na přání a jedeme na další dvě. Jedno z ní, milý Vítku, vracíme se z pěkného gymnazijního srazu, v autech máme naladěno. Trh ve Scarborough je naše hudební přání. Tvoji žďáráci, tak žďáráci, já vám přeju šťastnou cestu, takzvaně kolik startů, tolik přistání a samozřejmě Honza Nedvěd a Zdena Tichotová Trh ve Scarborough budou hrát nejen pro vás. Další přání od tramvajky Věrky. Ahoj Denisko a Vítě, moc prosím o písničku Volací znak naděje pro všechny, co poslouchají to nejbáječnější country rádio. O, děkuji. Prosím, zda by to mohlo být do 10 hodin, pak pojedu do práce na tramvaj. Vám oběma přeji krásné vysílání a nám příjemný poslech, tramvajka Věrka. Tak Věrko, nestihli jsme to, ale doufám, že to uslyšíš. Tak rekapitulace, tramvajka Věrka, Volací znak naděje jako druhá a první pro žďáráky, co jedou ze srazu, Trh ve Scarborough. Příjemný poslech a šťastnou cestu.

Krokrotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Milé Country Rádio, prosím o zahrání písničky pro všechny posluchače od Luďka Nekudy Pes Suverén. Moc děkuji, Jana z Prahy, a přeju pohodovou neděli. Tak zní další SMS-ka, kterou nám poslala Jana z Prahy, a my samozřejmě moc rádi Psa Suveréna pustíme.
1: No a pak budeme hrát Denisu teďka za chvilku, no, že? Petr Kocman, Denisa, Marková, Nelámej na nebnou hůl, přečteš to, prosím
0: Přečtu. Dobré ráno, prosím zahrát písničku od Petra Kocmana, třeba duet s paní Denisou Markovou, Nelámej na nebnou hůl, mám vás oba moc ráda. Pravidelně poslouchám Petrovi pořady na Country Rádiu, je úžasný. Děkuji a předem vám ve studiu i všem posluchačům Country Rádia hezkou slunečnou neděli. Ivana z Kolína. Ivano z Kolína, vy jste mě tak potěšila. Moc krát děkuji, já to Petrovi určitě vyřídím, hned odpoledne mu zavolám. A jsem hrozně ráda, že se vám líbí i naše písnička Nelámej nade mnou hůl, kterou pro nás napsala Hanka Sorosová s Jirkou Vondráčkem.
1: Tak to jdem zlomit, ne?
0: Tak to jdem zlomit teda, no.
1: Ale napřed Pes Suverén.
0: No ale toho mám taky ráda, ten je výborný. Tak jdem na to, hezký poslech. Pěkný poslech, Vítku.
1: Správně.

a ještě půl. Nač bych díl tu tíhu nes, žiju dál, však se mnou pes. Na ulici štěně to já nelze, jsem přejeto a potom dlouhení mu věnoval svou péči nevšední. Vyvteky a roštěny, milky jdu řádně maštěné a ještě nedojet a už mě další přání praštěné. Ze štěně ten už je dnes dospělej a velkej pes a jim neúplatně věren, avšak hroznej suverén.

dáme do krámu a koupíš kilo salámu a potom vedle vlastně vezmíš krásně tučný uzený. Pak naproti pramenu mi koupíš plzeň chlazenu a ty se za odměnu zastav do bufetu na menu. A tak běhám po městě a koupím na kuzovi z čapek, přijdu dá se do kontroly cen, ten suverén.

0: tato pes mě zavolal, tak řekni, koho bys vzal, slyšel Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nový hubené a pak se pepu tebe ne, a jestli máš na mysli Marie, tak tím říkám ne. Bože, na jede zvěna, a Hana je moc pro nána, Pavla, to je znamiš krop, tam má hluboko do kapsy. Tak jsem, že mě napadá, že zpívá už moja náladu, že nepřichází v bahu, ta nemá ráda psi.
1: Jako dříze zůstává, a kolik já už mám míčem.

0: Tak Denisa nade mnou hůl už zlomila, teda definitivně.
1: To není vůbec žádná pravda. Víš, co se tě chci zeptat? Jak to vlastně vypadá na tom parníku? Dneska je parník.
0: Dneska je parník, vyjde za chvilinku vyplouvá.
1: No, no,
0: za
1: 10 minut. A ty jsi tam byl už někdy.
0: Taky jsem tam byl, no. Je to Králíří.
1: Králíří.
0: Vyplouvá z přístaviště v Poděbradech, je to tam jako pod zámkem, je tam u toho hned parkoviště, jak tam dobře zajíždí. A dneska bude Jindra Kejak.
1: Toho mám moc ráda, ten má Míšeň.
0: No,
1: to
0: no,
1: je ta písnička.
0: Tu bychom si mohli pustit, no, tak jí tam dej, prosím tě. Jinak jako nemusíte se bát, že na vodě je zima, protože ta horní paluba je částečně zakrytá, dá se tam zatopit, v dolní palubě tam je úplně teplo, tam je, řeknu, trenýrkové teplo dokonce. No a jinak během té plavby je vždycky skvělá atmosféra, je tam odevšad krásně vidět, slyšet, je to téměř bezprostřední kontakt.
1: Takže
0: s tím účinkujícím.
1: Teď je 10 hodin a 50 minut.
0: Tak ještě 10 minut, abyste to stihli.
1: 10 minut na to, abyste vyběhli a utíkali v Poděbradech na přístavišti a naskočili na parník
0: Králíří.
1: Králíří. A teda Jindru Kejaka musím doporučit. Tak jo, my si ho za chviličku pustíme.
0: A bude tam s váma dneska Milan Šmit,
1: kantrenária. A jo, vy se tam můžete potkat s Milanem Šmitem, tak kdo máte rádi Milana, jakože všichni ho máme rádi, tak všichni jdeme okamžitě do Poděbrad.
0: Dobře, a ještě jedno přání stihneme do konce hodiny?
1: Zdravím Country Radio, prosím o písničku Tam nahoru pro mého manžela Františka, který nás před časem opustil. Chybíš nám, Dana. Výběr ponechám na vás, děkuji. Tak Dano, my jsme vybrali krásnou písničku Mirek Tabák a Marek Eben, Černý pasažer.
0: Tak doufám, že se bude líbit. Příjemný poslech.
1: Pěkný poslech.

jak blumy. Nejsem první zbraň, že komu došel dech. Co jsem uměl, dneska každý druhý umí. Měl jsem kliku, často měl jsem pech.

se setmělo, tak je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekaný. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to balí.

0: Country počasí.
1: My tady u nás ve studiu nemáme okna, takže vlastně nevíme, jaký je počasí. Tak já jsem chvilinku vyběhla se podívat a vypadá to, že tam krásně svítí sluníčko. To znamená, že dnes by mělo být na celém území jasno až polojasno. Teploty na západě a severozápadě vyšplhají k 17 až 20 stupňům Celsia, jinde by to mohlo být až 23 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr, no a rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, ale během odpoledne by se měly zlepšit. Ještě mrknem na rekordy počasí, co se týká dnešního datumu, to je z 4. října. Maximálně bylo v roce 1929 a bylo 27 stupňů. No a minimálně málo bylo minus 0,3 stupně a to bylo v roce 1947.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáš chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Shopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Před malou chviličkou mi volal Peťa Kocman, že slyšel naši společnou písničku, že si ji někdo přál. Tak Peťa, zdravíme tě na cesty. Nesraz nějakého jelena, protože dneska je den ochrany zvířat.
1: No a připravujou se jelení na ří, sice je trošku spožděná, protože je teplo, ale jako...
0: Aby nesrazil nějakého jelena v ří, tak Peťo, opatrně.
1: Gumový blatníky, gumový patníky.
0: A my tady dneska máme spoustu písniček na přání a já tady mám jednu úplně speciální, když dovolíte. Moje velká přítelkyně, kamarádka a kolegyně Lenka z Jižáku slaví dneska krásné narozeniny. A ještě k tomu všemu byla nemocná, takže já bych jí chtěla poslat písničku a hlavně popřát. A ona, když nám všem v práci přeje, tak říká jen to dobré. Tak Leničko, k tobě jen to dobré a posílám ti písničku od Pavla Bobka, kterýho mám moc ráda, a má dívka N. Ty seš taková moje dívka N, Leničko.
1: To je hezký. No a vy ostatní, jestli si chcete přát, tak když bude výzva na telefon, zavoláte na 210 323 333 nebo můžete posílat SMSky na 720 00 11 11, ale upozorňuji, máme vyprodáno na dopoledne definitivně, že když píšete SMSku, tak už pište ahoj Jitko nebo zdravíme tě Jitulko a tam si můžete zapřát. A ještě dáme dvě přání?
0: Dáme.
1: Tak to je.
0: Krásné dobré ráno, milé Country Radio. Poprosila bych o písničku Ty jsi má levandulová, kterou měla ráda moje mamí a já na ní dnes moc myslím, moc mi chybí a ráda si tu levandulovou poslechnu. Děkuji a přeji všem krásný den. Rejka. Tak tu určitě pošleme.
1: A ještě jedno dej.
0: Ještě jedno dám. Prosím, tady ahoj Jirka s Chrudimi, Denisko a Vítku, což si dát písničku od Plavců Jirka a Čert. Díky a posílám ji všem posluchačům, včetně vás, Jirka. A já bych ještě poslala jedné posluchačce, paní Jiřince Pelikánové, protože vím, že dneska poslouchá.
1: Tak jo, já tak teda jsem zvyklý, že se říká, což takhle dát si špenát, ale teď bude, což takhle Jirka a Čert. Příjemný poslech.

čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

srnáctou desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul osnáctýho bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek. Na

zatichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, vejdu s

0: Jenom pro informaci. Bokomara, lustr nebo můra, krásný kousek.
1: My jsme se tady shodli s Vítkem, že to je výborný kousek, že se to dá poslouchat, že to je fakt pěkný. No ale my jsme se také shodli tady s Kačkou, kterou máme na telefonu, že víno je výborná věc. Kačko, dobrý den, nebo ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Slyšíme se dobře?
2: Slyšíme se, my jsme teda na cestách, já bych chtěla nechat zahrát od Kamelotu Pálava písničku, jsme se shodli, protože my jsme včera s manželem odložili děti babičce a dědovi a zapáhli jsme karavan a vyrážíme na týden na Jižní Moravu po Vinicích a celou cestu vás posloucháme, snažili jsme se dovolat už včera, tak dneska se povedlo.
1: Tak dneska jste měla štěstí, kam všude se vydáte, budete třeba i v Bořeticích?
2: Bořetice mě nenapadají, my jsme vyrazili, teda včera jsme byli v Třebíči, dneska Znojmo, ještě trošku památky a od zítra už večer už zítra Pálava, potom chceme Čejkovice, vinné sklepy a tak.
0: Mikulov, dál, Valtice.
2: Mikulov, ano.
0: To vám závidíme
1: teda. Nádhera. Užijte se. A má být i docela krásný počasí.
0: Do středy.
2: Přesně, má být krásně, takže my se těšíme, že si užijeme procházky a víno.
1: Tak jo, takže věnujete to sobě, jo, abyste měli hezkou
2: dovolenou. Věnuju to nám, protože puberťáci naši určitě country radio neposlouchají, oni vždycky trpí, když my posloucháme
0: divný,
2: v autě.
0: To je divný.
2: Oni strašně trpí vždycky v autě, když my to s manželem posloucháme a ještě si zpíváme, tak teď si můžeme zpívat na plný pecky, když tady nejsou, tak si to užijeme.
1: Tak si to užijte. Tak jo, a my k tomu ještě tak moc krát děkujeme za zavolání a my k tomu ještě dodáme jednu SMSku. Prosím o zahrání z písničky Zatracení blázni, táhnu čtvrtý víkend v nemocničním kempu, tak mě trošku posilte a taky pro všechny personál tady. Děkuju, Milan. Tak Milane, my posíláme Zatracení blázni.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak to byla falešná karta ztracení blázni na přání a vy, abyste se nestratili v dopravě, tak si dáme pár dopravních informací. Začneme opět na železničních kolejích. Pozor na tratích, jako třeba například Hradec Králové Jaroměř, tam se nesvezete do 12. prosince. Hradec Králové Všestary do 20.10. Nové Město na Moravě Bystřice nad Pernštejnem do 30.10. a Fulnek Suchdol nad Odrou do 30.10. rovněž. Na silnicích to vypadá tak, že web Zákruta říká, že máme 8 nehod, ta nejnovější je v centru Turnova, je to náměstí Českého ráje, křížení s ulicí Antonína Dvořáka, jsou tam v sobě dva osobák, je to nehoda se zraněním. Dále v ulici Polská v Porubě v Ostravě, pozor, je to kousek od Kauflandu, tam je taky nehoda. Další nehoda je na silnici 34, to je mezinárodní silnice E551, kousek před Jarošovem nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec. Je to severně od Jarošova, jsou tam v sobě dvě vozidla. Další problém máme v ulici Jeremenkova, což je v Šumperku, je to na předkřížením se silnicí číslo 44, jsou tam dvě havarovaná vozidla. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete. A další doprava o půl druhé s Jitkou. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Dobrý den, celý den. Už v pondělí jsme tu jako na koni. Od 6 hodin od rána vás Kačka s Vláďou budou připravovat na další pracovní den. A vezmeme to pěkně s úsměvem, protože 5. říjen je Světový den úsměvů. Čili start nového týdne věnujeme dobré náladě a šíření zubatých úsměvů. Oslavovat budeme i Elišky a v rámci ranního otazníku se zaměříme na učitele. Proč a jak přesně? Poslouchejte a vstávejte s Country rádiem a budete vědět víc. Ahoj, zdraví vás Kačka.
2: Country Radio.
4: Víkend písniček na přání na Country Radio.

0: váha si mě neváží. Máš taky ten problém.
1: Ta váha si mě naopak velmi váží.
0: Váží si tě.
1: Velmi, velmi, velmi.
0: Vy stále posloucháte Country Radio, dopolední vysílání s Vítkem a Denisou, no a my tady plníme přání formou SMSek a máme jich tady ještě spousty, tak si pohneme, aby jsme jich stihli co nejvíc.
1: Jdem na to.
0: Dobrý den, milé Country Radio, prosím o zahrání písničky Český bandrovník od skupiny Chudinkové pro hezký den všem. Děkuji, Věra. Věro, určitě zahrajeme. Ještě tady máme.
1: Je to moc dobrá volba teda, je to vtipná a veselá písnička, takže je, dobrý,
0: Vítkovi
1: chválím
0: jste
1: to.
0: Jste udělala radost, tak to je skvělý. Krásné dobré ráno vám oběma, prosím o zahrání od crossbandu Blues, první pro mě i pro všechny, kteří poslouchají vaše skvělé rádio. Vašek z Plzně, taky výborná volba crossbandu.
1: No, my jsme to teda našli, že to je Budeš první, jako se to jmenuje. Tak Vašku, pro příště Budeš první.
0: A pak tady ještě máme jednu. Milé rádio, prosím o zahrání písničky od Marty Kubišové Lampa. Děkuji, Ilka z Brna.
1: Samý krásný kousky.
0: Samý krásný.
1: Nezdržujeme.
0: Nezdržujeme. Pojďme si to pustit.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: to byla lampa na přání a já to tady nemám stlumený, to se omlouvám, ale už se slyšíme. To byla lampa na přání a my tady máme další přáníčko a teď budeme mluvit s paní Eliškou. Paní Eliško, slyšíme se?
1: Ano, slyším, sice trochu slabě, ale jde to.
2: My budeme hodně křičet do toho. Tak co si zahrajeme? Co si zahrajeme?
1: No, já bych prosila Toma Jonesa. Ona paní, že si nespomenu na jméno.
2: Denisa.
1: Už řekla, která písnička to bude.
2: My exclusive dream.
0: Váš exkluzivní
1: ano,
0: sen.
1: Ano. Promiňte, já jsem sklerotická, já vždycky to, co chci říct, tak neřeknu, jo.
2: Já to mám úplně stejně, tak můžete být v klidu.
0: Já taky.
1: Tak jo.
0: Já taky. No,
2: a komu jí pošlem tu písničku?
1: Moc vás zdravím a všechny posluchače a děkuju.
0: My, Eliško, taky děkujeme. A není někdo, komu byste jí chtěla poslat?
1: No já myslím každému, komu se líbí, kdo. A já myslím, že je takový hodně, co mají rádi Toma Jonesa.
0: To je pravda, já taky ho mám ráda. Já jsem na něm jednou byla v taky Las Vegas.
1: Taky pro vás, samozřejmě. Hmm.
0: A už je to dávno a seděla jsem v první řadě a když se přiblížil, tak jsem si šáhla na jeho botu. To mám takové jako vzpomínku, vidíte to? Už je to ale
1: byla hodně blízko.
0: Byla jsem blízko a byla jsem hodně mladá, to už je všecko dávno. Tak jo, ano, Eliško, my vám moc krát děkujeme za zavolání.

0: asi Míry nejspíš. U tvého věku v takové pohodě se nedožijem, užij si písničku. To je krásný přání, že?
1: Ještě jednu dáme, dáme jednu.
0: Ještě jednu dáme. No. Tak jo, tak si dáme Brčko, co ty na to?
1: No jasně, a pak písničku, nebo to
0: protože bude... tady přišlo, ahoj, o co takhle Brčko? Děkuju, Ota Skladna.
1: Tak si dáme Brčko a k tomu písničku Brčko. Boj taky dělá k Tomáško. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Je to poslední počasí dnešního dopoledne. Dnes by mělo být na celém území jasno až polojasno. Teploty se vyšplhají na 17 až 23 stupňů Celsia, fouká slabý proměnlivý vítr, no a rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, ale mělo by se to zlepšit. A zlepšit se tam nemůže, teda to určitě jo, ale mně se nezlepší nálada, protože my se musíme loučit.
2: No, je to tady, uplynulo to jako voda, to dopoledne.
1: Jo. A mně se zase bude stejskat.
2: Bude polední siesta, nevíš, co v ní bude?
1: Vím naprosto přesně. Siesta bude totiž Highwayman a bude to nádhera Cash, Jennings, Nelson a Chris Christopherson spolu ve dvojicích, ale i sólově.
2: To je hezký.
1: To krásně.
2: Máme štěstí, že jsi šla zrovna kolem a viděla jsi to, že jo?
1: No přesně tak. A hned potom přijede Jitka Koutná a bude pokračovat v našem víkendovém vysílání, kde si budete moct přát písničky, jak SMS-kama, tak i budete moct telefonovat, anebo taky psát maily.
2: Mějte se krásně, krásný zbytek neděle. Spolu se uslyšíme v úterý večer od 8. Mm-hmm. A Deniso, s tebou kdy? Příští týden, přes příští?
1: No, já představ si, že já příští týden letím na dovolenou konečně. Takže uvidím možná v sobotu s Tondou, ale Tonda o tom neví.
2: Tak jo, tak mějte jo. Se krásně. Mějte se, ahoj.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Ramec. Také sadaři pokračují ve sklizní ovoce. Jabka a hrušky začaly sbírat v sadech v Lučicích, místní části Bělotína na Přerovsku. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům i k samosběru a je o něj velký zájem. Letadla, hasiči, policisté, to celé zabalíme a posuneme do Kroměříže. Tam se totiž chystá velká sláva.
2: 12. ročník Dne uniformovaných sborů v Kroměříži bude tentokrát zaměřený na hasiče. Koná se v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin na kroměřížském letišti. Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, kde zachraňovali životy. Hvězdou dne bude originální americký firetruck. Lidé si budou moci prohlédnout ale také celkem asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií. Návštěvníci ani letos nebudou ochuzeni o statické a dynamické ukázky práce policie, armády, celníků či klubu vojenské a policejní historie. Stejně tak o leteckou a pozemní techniku, včetně jízdních ukázek, letecké akrobacie a historických vozidel. Dorazí například letka Pterodactyl Flight s replikami letounů z první světové války. Nejtěžším hasičským speciálům bude zase konkurovat vyprošťovací tank VT-55. Sami návštěvníci se budou moci proletět také v legendárním jednomotorovém dvouplošníku Antonov. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
1: Luboš Dvořák nahlédl za plot Škodovky v Mladé Boleslavi a zjistil následující.
3: V automobilce Škoda Auto personální změny připomínají dávné pověsti o určitém zvířecím druhu opouštějící potápějící se loď. Tak třeba Slováka designéra Kabáně přetáhlo BMW a pak Asie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný průmysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce, tady byl Tomáš Adamec, přeji vám hezkou neděli.
4: Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson a Johnny Cash.

Polední siesta. Dnes ve společnosti legendární superkapely Highwaymen, čili zpívají Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson a Johnny Cash.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country rádio.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: Country rádio.
1: Naladíte i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme u aut, protože prodeje elektromobilů v Evropě poprvé překonaly prodeje aut na benzín. V srpnu tvořily bateriové vozy 28% nových registrací. Benzínová auta jen 19%. Za prvních 8 měsíců letošního roku se prodej elektromobilů zvýšil skoro o 45%. Ostrava má nové nákupní centrum.
2: V Ostravě otevřeli nové nákupní centrum. Nachází se v Nové Bělé v ulici Prodloužená u hypermarketu Tesco nedaleko průmyslové zóny. Tvoří ho 5 přízemních prodejen se samostatnými vchody, supermarket, drogerie a obchody zaměřené na domácnost, textil a další spotřební zboží. Součástí areálu je parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Více poví starosta městské části Jakub Stárek.
3: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových družstvích. Bude nabízet vlastně i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy, až by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Mé Eldorado s textem Ivo Fischerem z roku 1989, Milan Drobný a country beat Jiřího Brabce na Country Rádiu. 13 hodin, 13 minut, dobré odpoledne, hezkou neděli, milí posluchači, venku je krásně a tady u nás na Country Rádiu je taky krásně, protože máme před sebou celé odpoledne plné písniček na vaše přání. Ostatně jako každý víkend, první víkend v měsíci, a to je právě teď, je 4. října, ano, tak je to naprosto správně. Tak nějaké technikálie, telefon do studia je k vašemu použití 210 323 333 anebo písničky můžete objednávat přes SMS bránu, číslo je 720 00 11 11. V případě, že by vám ta čísla unikla, tak jsou na našem webu. A jinak můžete také psát na mail studio@conterradio.cz. Zdraví vás Jitka Koutná. No a už okolo 12. hodiny přicházely objednávky na odpoledne, tak pojďme na ně. Pěkný den všem, milé Country Radio. Prosím o písničku Poprvé sám, zpívá František Nedvěd. A je tady ještě vzkaz. Velký dík vám, bratři Nedvědi, za všechny nezapomenutelné písně. I vašim synům přejeme totéž, posluchačky Vanda a Evelína. Dobrý den, moc vás zdravím, jste moje nejoblíbenější rádio, milé Country Radio. Prosím, zdali byste nezahráli pro mého muže písničku od pana Vodičky Statečný strojvůdce, anebo písničku O růži, moc děkuju, Hanka z Jičína. Tady je.

člověk tvář hruze odvrací. A právě když rachot hromu ze skal zněl, Casey tam se svým vlakem přijížděl. Casey křičí, same znáš svou povinnost, nalož víc, ať máme

0: Ještě jednou hezkou neděli, co budeme hrát dnes odpoledne, no to, o co si napíšete, zvedám telefon, Country Radio Jitka, písničky, dobrý den.
1: Ahoj, Duško, tady je Jarka.
0: A, Jaruš, co to bude? To bude nějaká Amerika, ne?
1: Ne, nebude. Tak co? Jestli mi zahraješ ještě Františka Nedvěda, když už si hrála teď asi tři písničky.
0: No a jakou písničku?
1: No, tu si nehrála. Fotek plná skříň. A byla by to pro mýho tatínka, pana Bohumila Sedláka, měl včera svátek.
0: Dobře, písnička je připravená. Tak za chvilinku před Františka Nedvěda dáme ještě nějaké jiné přání, aby nebyly úplně za sebou, když vlastně
1: ještě
0: vůbec
1: nevádí. Ještě budu něco říkat.
0: Jo, ještě budeš něco říkat, tak už jsem sticha, povídej.
1: Ne, jako já jsem myslela, že to položím a ještě potom budu, nebudu nic říkat.
0: Ne, nemusíš nic říkat. Je to prostě pro tatínka František Nedvěd, fotka plná skříň, už je nachystaná. Hezkou neděli.
1: Taky, ahoj, když tak ti pošlu mail, jasně, už jsem napiš. Zdravější, jo?
0: Dobře, tak ahoj, zatím ahoj. Milé Country Radio, ahoj celé Country Radio, prosím, zahrajte pro všechny, kteří pracují, Pavla Bobka, písničku Chvíle, kdy jsem byl s ní. Moc děkuju, Pytlák mladší.
2: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, hlavně dobře dojete, kam míříte. Pozor na komunikaci číslo 53, Pohořelice, okres Brno, venkov. Tam je už provoz v jízdním pruhu obnoven po nehodě, nehoda byla odstraněna. Komunikace číslo 43, Bořitov, okres Blansko. U obce Bořitov, tam došlo k nehodě, zdržíte se tam, protože dvě havarovaná vozidla tvoří překážku na vozovce. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio.
3: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Hezkou neděli, ano, o písničku na přání si můžete i zavolat. Zvedám telefon, přeju hezké odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Ahoj, tady Štěpán.
1: Ahoj Štěpáne, co to bude?
2: Když budeš tak hodná nějakýho pěknýho bobka.
1: Ano.
2: A bylo by to pro mýho, našeho vnoučka Francesca, který má dneska svátek.
1: Aha, to je krásné jméno.
2: Pro pana Františka Stergera. Když budeš tak hodná a přeji ti pěknou službu.
1: Děkuji moc a mám vybrat jakoukoliv písničku, Štěpána, jo, od Pavla Bobka.
2: Nechám to na sobě, něco hezký.
1: Dobře, tak já se ponořím do našeho zásobiště a něco krásného vyberu, jo?
2: Aby si vyklabala zase.
1: Cože? Jo, takhle.
2: Hlavně, aby vyklabala, no, se ponořím.
1: Tak jestli mě ještě uslyšíš, tak to dobře dopadlo.
2: Já,
1: hezkou neděli. Ahoj.
2: Ahoj, tata.
1: Zdravím, milé Country Radio, prosím o nějakou skotskou písničku, hlavně ať tam jsou dudy pro všechny posluchače Country Radia a pro bezchybný dnešní den a kousek i vám do práce. Děkuju, Jarka. Tak podíváme se, co tady máme za dudy. Ahoj ze Vsetína, zahrajte prosím pro Féru Pošťáka k svátku od Rivolu Starostezku. Velké ahoj, tvoje kamarádky, děkuju, Maruška. Dobrý den, píše další posluchačka Jarka. Mohli byste prosím zahrát The Border od Willieho Nelsona? Tak dívala jsem se do historie, ano, už jsme ho dlouho nehrali, nebo konkrétně tuhle písničku. Tak tady je.
3: I work on the border. I see what I see. I work on the border, and it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand. I know this old desert,

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A tohle číslo zkuste vytočit, pokud chcete udělat někomu radost písničkou podle tedy jeho nebo vašeho vkusu. Máme to

0: když milenky pláčou?
1: Ježiš, já jsem blbá. Ne.
0: To dáme dohromady, když určitě.
1: Když člověk přichází do let.
0: Jo, když přichází, do všechno začíná, jo, bolet.
1: Jo, jo,
0: když člověk
1: jo.
0: přichází, vlak na Dobříš a Pepa Brown. Ano, mám? Tak za chvilinku.
1: Děkuju.
0: Hezkou neděli, Liduško, naslyšenou.
1: Tobě taky, ahoj.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tantry počasí.
1: Zítra je pondělí 5. října, ráno čekejte většinou oblačno, místy mlhy. Dopoledne bude oblačnosti ubývat a odpoledne už se zase vyjasní, takže budou teploty až 23 stupňů, na horách kolem 15 a povane slabý, proměnlivý vítr.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáš chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Proč já na vás takhle zhurta rovnou s telefonním číslem? Protože máme víkend plný písniček nepřání, o které si můžete tady zavolat na číslo, které právě zaznělo, a nebo napsat. A protože už voláte, tak zvedám telefon, jaké pak zdržování. Dobrý den.
2: Zvojí Tuško, tady Pěťa Smíchov.
1: Ahoj, ahoj, co dáme?
2: Od lokálky zahraniční student.
1: Zahraniční student. Dobře, bude to pro někoho, Béďo?
2: Pro všechny
1: posluchače. Dobře, tak to je, tahle písnička je hodně vtipná. Už jsem ji dlouho neslyšela, no. Tak si taky užiju. Ahoj,
2: já
1: zatím.
2: Taky neslyšela.
1: Dobře, ahoj, zatím, ahoj. Moraváci, zdraví Pražáci, píše Olin z Kobřivnice. Ahoj do Country Rádia, přeju pěkné vysílání. V pátek jsme krásně zabrnkali v hospůdce na koupališti. Zdravím všechny účastníky. Těším se na další akci a posílám dědečkovi hodiny.

Dobré odpoledne, posloucháte Country Radio, zdraví vás Jitka, je 14 hodin, 16 minut a před námi spousta času a spousta písniček na vaše přání. Máme totiž víkend písniček na přání. Tak pojďme dál, co pak nám přistálo v naší Country Radiové poště. Milé Country Radio, chtěl bych poslat písničku a popřát všechno nejlepší svému kamarádovi Františkovi k svátku. František je nejen kamarád, ale skvělý člověk, na kterého se můžu vždycky obrátit. Tak Františku, ať ti stále dělají radost tví dva kloučci, Krištůfek a Maty, a taky tvá milá žena Markéta, to ti přeje kamarád Adam.

Tahle hustá písnička Michala Horáka Sandry Novákové se jmenuje Hustej Joe a pokračujeme zase na vaše přání. Ahoj do Country Rádia. Můžete prosím zahrát písničku od Carter Family, už jsem ji dlouho neslyšela, děkuju Marie. Milé Country Rádio, můj manžel se jmenuje František, to znamená, že má dnes svátek a 12. října mu bude 1,80, tak mu prosím zahrajte písničku o Sázavě. Všechno nejlepší přeje celá Rígrova rodina, moc děkuji manželka a my taky blahopřejeme.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, jedna dobrá zpráva, komunikace číslo 493 v ulici Osvobození Slavičín, okres Zlín. Nehoda byla odstraněna, takže provoz v jízdním pruhu je obnoven. Komunikace číslo 19 Pelhřimov, nehoda, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jízdní pruh je uzavřen. Komunikace číslo 169 Sušice, okres Klatovy. Nehoda, probíhá vyšetřování, na místě už je policie České republiky. Jeďte se zvýšenou opatrností. Country
0: Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
2: Dobrý den, celý den. Už v pondělí jsme tu jako na koni. Od 6 hodin od rána vás Kačka s Vláďou budou připravovat na další pracovní den. A vezmeme to pěkně s úsměvem, protože 5. říjen je Světový den úsměvů. Čili start nového týdne věnujeme dobré náladě a šíření zubatých úsměvů. Oslavovat budeme i Elišky a v rámci ranního otazníku se zaměříme na učitele. Proč a jak přesně? Poslouchejte a vstávejte s Country rádiem a budete vědět víc. Ahoj, zdraví vás Kačka.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, dnešní neděli si můžete vylepšit písničkou na vaše přání, protože máme víkend plný písniček na přání a můžete si i zavolat. Přeju hezké odpoledne, Country Radio, dobrý den.
2: Hezké odpoledne, Jituško, tady Stáňa ve Strašnici, já mám takovou prozbičku.
1: A sice?
2: Já bych chtěla, no, odvyčítala ten štrůdl.
1: Štrůdl dneska, to se tak k neděli hodí, že jo? Máte napečeno?
2: No, jasně. No, tento víkend jsem nepekla, jsem se trošku v týdnu jsem pekla, takže teď jsem si dala pauzičku. Já ve všední den třeba peču a tak jako teď odpočívám.
1: Jasně, no. Takže štrůdl bude no. V písničce.
2: No,
1: už úplně
2: no,
1: tomu stáně rozumím. Dobře,
2: no,
1: tak dobrou chuť za chvilinku. Hezkou neděli,
2: děkuju, hezkou službu, moc děkuju.
1: Milé Country Radio, prosím a písničku Margaret od Gentlemanů. Moc děkuju, zdraví Anička z Neratovic. Rádi bychom poprosili o pana Tučného písničku Projíždím. Děkuji, písnička bude pro mě, pro mé dva psy, country parťáky Nufa a Tixe a všichni, kteří poslouchají Country Radio, zdravíme. Jitko, já taky moc zdravím. Martin, za chvilinku.

Spousta hudebních přání za námi už splněných, no a spousta před námi, tak pojďme na to. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku nebo melodii z filmu Vinnetou tam nahoru pro mého manžela Františka, který nás před 3 lety a 1 dnem opustil. Manželka, děti a vnoučata. Ahojitko, zahraj prosím kamarádům na hranečník písničku Velikonoce lampáře Tonyho. Moc děkuju, vlk.

0: Country počasí.
1: Zítra je pondělí 5. října, bude podobně jako dnes. Dopoledne oblačno, ráno mlhy, během dopoledne ale bude oblačnosti ubývat. Odpoledne se vyjasní, teploty až 23, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 19 a povane slabý, proměnlivý vítr.
2: Láska má, je láska má.
3: Vážení posluchači Country rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: života bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country.

0: Pěkné odpoledne, hezkou neděli, vylepšujeme si ji ještě navíc písničkami na vaše přání. Tak teď nevím, jestli ta další písnička nebude s hvězdičkou, i když Olda z Prahy asi myslí ještě úplně jinou. Ahoj, chci popřát vám v Country Rádiu a taky všem posluchačům pohodový víkend a za pomoci zpívajícího právníka a jeho písničky Nudistická volební připomenou, co nás čeká. Ahoj, Olda z Prahy. Tak od Ivo Jahelky, tedy zpívajícího právníka, mám případ nudisty Bédi Šulisty. Je to ona? Není to ona? No každopádně je tady.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty. Co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště slabou

majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavili.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Pěkné odpoledne, ano, o písničku na přání si můžete i zavolat. Ahoj, prosím o zahrání písničky Pražce od Pavla Dobeše, ať nám práce na zahradě lépe utíká, ať se práce na zahradě lépe dělá. Zdraví Milan. Dobrý den, prosím lufťáky o křídlený vlák, děkuju Vladimír. A teď zvedám telefon, přeju hezké odpoledne, kdo pak se dovolal? Haló? Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady posluchač Mirek.
1: Mirku, vítejte. Jakou písničku mám vybrat?
3: Tak jestli by šlo Klekání od Františka Nedvěda.
1: Šlo by. A bude pro někoho?
3: Bylo by to pro Frantu Nedvěda tam nahoru dnešnímu svátku a taky pro nejoblíbenějšího moderátora Country Rádia Frantu Šťastnu, který mi moc chybí.
1: Tak snad chlapci tam se potkali a poslouchají, co jiného vlastně k té písnice dodat. Mirku, tady je klekání, jo?
3: Děkuji moc.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.

si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko,

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

kraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Music Shandy. Pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Pavel Dobeš a Pražce na vaše přání, protože máme víkend, písniček na vaše přání na Country Rádiu. Další písnička je pro Tulačky do Liberce, jmenovitě pro Jitku, s pozdravem pro Libora. Písnička, která se jmenuje Prší a Tulačky.

Hezkou neděli. Co tam máme dál? V poště Kanti Radia. Dobrý den, prosíme o písničku pro pana Františka Novotného. Poděkovat mu a taky mu popřát dnes k svátku hodně zdraví a všechno nejlepší. Dana Koudelová z Jihlavy.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, hlavně pozor na silnicích, za volantem je neděle, už se všichni odevšat někam vrací. Pozor na D8, Brožany nad Ohří, 38. kilometr směr Praha, tam došlo k nehodě. Stojí tam havarované vozidlo a probíhá vyšetřování. Na místo jedou záchranné složky a policie České republiky. Komunikace číslo 55, Hulín, ulice Záhlinická, okres Kroměříž. Pozor, je tam průjezd se zvýšenou opatrností z důvodu nehody, stojí tam dvě havarovaná vozidla. Rožmberk nad Vltavou, komunikace číslo 160, okres Český Krumlov, taky nehoda, havarované vozidlo, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Dobře, dojďte.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání si taky lze zavolat. S kým mám tu čest? Pěkné odpoledne, Country Radio.
2: Dobrý den, u telefonu Hana.
1: Haničko, vítejte, co mám vybrat?
2: Já bych poprosila od lokálky, byl to Schulz? Teda, Schulz, ano.
1: Ano, byl to Shane, ale byl to Schulz.
2: Byl to Schulz.
1: Ta se vám líbí, ano?
2: A byla by pro mýho tatínka k svátku.
1: Ano.
2: To je to takový věčný zedník.
1: Pořád říkáte, že nemá dostavěno, jo?
2: Pořád si něco najde.
1: Je, tak moc ho zdravíme, písnička se jmenuje Schulz. Vidíte, já jsem tady pořádávala, byl to Schulz a nic mi počítač nechtěl dát. Ale Schulz se mi dál, to je určitě ona. Tak tatínka moc zdravíme a hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Moc děkuju, hezký den, nashledanou.
1: Prosím, milé Country Radio, zahrajte písničku La Paloma, moc hezky hrajete, ráda vás poslouchám a moc děkuju. Mirka z Letohradu, La Paloma, na vaše přání. Hezkou neděli.

0: svou pohladil, on jmenoval se Šulc.
1: Byl to Šulc, byl to Šulc.
0: Šulc spustil fanku trochu níž, než do základu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. Pak jsme jenom slyšeli šest poctivých rán. A tím, že rány zazněly, byl zachráněný plán.
1: Byl to Šulc.
0: Šulc vyšel ven, měl pevný krok a řekl:
2: je hotovo.
0: Teď uvařte mi grok, já spravil dílo Kuncovo.

0: Tři rádio.
1: Dobrý den, zahrajte prosím pro moji maminku Magdalénu píseň Hrad od Brontosauru. Děkuju, František. Prosím, milé Country Radio, zahrajte Kaluš od Jiřího Šmitra. Děkuju, Olaf.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country.

0: Country počasí.
1: Zítra bude podobně jako dnes, dopoledne nic moc, odpoledne teplo. Zítra je pondělí 5. října, zpočátku tady dopoledne bude většinou oblačno, ráno místy mlhy. Během dopoledne ale bude oblačnosti ubývat, postupně se vyjasní. Teploty až 23, na horách kolem 15 a povane slabý, proměnlivý vítr.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
10: Radio. Zapomeň na strasti, příteli.
11: Pojď dál a zpívej.
10: Vždyť o co jde? Je to přece...
11: Paráda.
10: Pojďme se společně radovat.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A proč byste měli volat? Protože začala další hodina písniček na vaše přání o tomto víkendu na Country Rádiu. Kdo pak se dovolal? Pěkné odpoledne přeju. Písničky.
2: Dobrý den, prosím vás, já bych chtěl zahrát od Michala Tučného báječnou českou, bylo by to pro Františka Valnohu, Ostružná bohužel na obláče. Děkuji moc a hezký den, naschledanou.
1: Naschledanou, písnička za okamžik. Milé Country Rádio, zahrajte prosím písničku Bůh mi sílu dej jako vzpomínku na manžela Jardu Karlece, který tu s námi už více než 2 roky není. No a taky jako díky mým zlatým dětem, které mě podporují v mých cestách a dalších aktivitách. A nesmím zapomenout na kamarádku Ilonku, Stáňa z České Lípy. Zdravíme Stáňo, písnička za chvilinku. Ahoj, Jitko, moc tě zdravím. Prosím o píseň Čím dál tíž se dýchá pro tebe, dopolední moderátory Vítka a Denisu, pro lidi, co poslouchají Country Rádio, děkuju. Jarin z Ládví. Písnička za chvilku.

budeme hrát dál ve víkendu písniček na přání na Country Rádiu. Prosím pěkně, zahrajte všem fanouškům k svátku i všem, kteří dnes poslouchají Country Rádio, něco od epidemie. Děkuju. Magda, dobrý den, milé Country Rádio. Prosila bych zahrát všem posluchačům a Františkům zvlášť písničku Sunday z hodin závaží od Michala Tučného. Moc děkuju a moc zdravím z Klatovska, Klára. Milé Country Rádio, chtěl bych pro svou ženu Kačenku zahrát písničku od Karla Kahovce Si nejhezčí, co stvořil Bůh. S tímto vzkazem moc tě miluju a ani více než 21 let na tom nic nezměnilo. Váš věrný posluchač Petr.

0: Country rádiem na cestách.
1: Doufejme, že na šťastných cestách je neděle, půl páté, doprava houstne. Pozor na komunikaci číslo 4 u obce Předotice, je to okres Písek. Tam z důvodu nehody je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a probíhá vyšetřování nehody. Předotice, komunikace číslo 4, část obce Třebkov, okres Písek, dopravní nehoda teď aktuálně, jeďte tam se zvýšenou opatrností. D11, Oseček, 41. kilometr, směr Praha, taky nehoda, stojí tam dvě havarovaná vozidla, jeďte se zvýšenou opatrností.
2: Country Radio.
0: Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Čím si vylepšíme další minuty na KT Rádiu, máme totiž písničky na přání. Můžete si taky zavolat, telefonní číslo jste právě slyšeli. Zvedám ho, dobrý den přeju, hezkou neděli.
2: Dobrý den, tady Eva.
1: Evo, vítejte, jakou vybereme písničku?
2: Já bych pro mého manžela, který má dneska svátek, vybrala písničku Japonečku od Taxmanu.
1: Japonečka. Přímo od Taxmanu, dobře, tak
2: ano.
1: Už je připravená.
2: A je to celá rodina, přejeme hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka.
1: Taky moc zdravíme, hezkou neděli, hezkou oslavu, naslyšenou.
2: Děkujem.
1: Ahoj, nejlepší rádio, milé country rádio, prosíme zahrajte písničku Mary Jane s Helenkou Maršálkovou pro mou lásku Zorinku, se kterou jsem dnes 25 let, díky moc, míla anděl. Takže máte oslavu, výročí krásné, blahopřejeme.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne a na tom telefonu bude někdo, kdo si přeje nějakou písničku. Dobrý den.
2: Dobrý den, je tuž tady Marie, já bych si přála Barevný sen. Ano. A bylo by to pro Denisku a jak se bude, onem Vítek dopoledne učinkovali.
1: Ano, Vítek to byl tady a Vítek Pěkný a Denisa Marková, tak pro ně ano?
2: Denis, ano, pro ně.
1: Dobře.
2: A já mu děkuju, mějte se krásně.
1: Písnička za chvilinku, hezkou neděli, naslyšenou. Prosila bych o zahrání písničky Zelené francouzské pláně pro svého manžela tam nahoru. K jeho dnešním narozeninám, manželka, draha, děkuju moc. Zahrajte prosím píseň Pastor Hill pro mého milovaného tatínka k jeho dnešnímu svátku. Moc děkuju, Radulinka.

0: Country počasí.
1: Zítra je pondělí 5. října, bude podobně jako dnes. Dopoledne oblačno, ráno místy mlhy. Během odpoledne už postupně jasno. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě až 19 a povane slabý proměnlivý vítr.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne a vítejte. Začínají klasické písničky na přání, které vysíláme každý den, úderem tedy 17. hodiny. Nejlépe je písničky objednávat v předstihu přes naše webové stránky www.countryradio.cz. Tak už se dívám do pošty. Milé Country Rádio, prosím, chceme vás poprosit, krásný den, chci vás poprosit nechat zahrát písničku pro Františka Polácha, zvaného Pošťáka, k dnešnímu svátku. A taky jeho synovi Fróďovi, taky k svátku. Ogaři, máme vás moc rádi a přejeme hlavně to zdravíčko a připijeme trnečku. Vše nejlepší ze srdce přejí manželka a maminka Evča, děti, sourozenci, vnoučata, školníci, Maruška a Čuňka, tak ahoj, ahoj a díky a my přejeme hezkou oslavu a všechno nejlepší. Pro všechny příznivce železnice a pamětníky bych chtěl zahrát, milé Country Radio, klasickou píseň přivezenou z USA Janem Berichem, a to ve verzi od zelenáčů Casey Jones. Moc děkuju, Vašek od Sušice.

0: se teda řítí proti vlaku vlak. Lidi už se zachraňujou všelijak, jenom Casey stojí jako kapitán, když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.
1: Casey Jones
0: na lokálce svojí,
1: Casey Jones
0: mašinfíru král,
1: Casey Jones
0: smrti se nebojí.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Ahoj, milé Country Radio, prosím o písničku pro svého manžela Zdeňka. Písničku od Víti Trubnička. Děkuju moc, Marcela. Milé Country Radio, prosím, zahrajte v dnešní den k svátku panu Františku Fiedlerovi, který zemřel letos 26. září. Zahrajte mu na jeho cestě do hudebního country nebe melodii v podání jeho oblíbeného interpreta Jima Reevese, Distant Drums. Kdo jste ho znali a měli rádi, prosím, vzpomeňte si s námi. Věnování po vlnách jeho milovaného country rádia posílají bratr Pavel Fiedler, švagrová Pavla Lorencová a životní partnerka Jana Porubová.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, jsou tady písničky na přání a právě o tu si můžete zavolat. Prosím, milé Country Radio, zahrajte písničku Tisíc mil pro mé rodiče jako vzpomínku. Moc děkuju, Eva. Zdravím všechny posluchače Country Radia a rád bych si chtěl nechat zahrát pro radost písničku od skupiny Stodola Band Starou mi dnes někdo šloch. Děkuju moc, Michal. Tak dvě písničky už máme a do třetice to bude která a teď nám někdo vypadl. Tak zkusíme telefon vedle. Country Radio, dobrý den. Haló? Telefon nám tady zlobí. Ještě jednou, Country Radio písničky, dobrý den.
2: Ahoj, Jitušku, já jsem strašně rád, že jsem se dovolal.
1: Ahoj, co to bude?
2: No, já...
1: Ano?
2: Já mám takovou strašnou prosbu. Já jsem Zdeneček od Moravičan.
1: Ano.
2: Jo. A chtěl bych nechat zahrát babičce.
1: Dobře.
2: Písničku 19 let od Franty Nedvěda.
1: To je krásná, to je krásný výběr.
2: No, ano, to je nádhera, no, to právě.
1: 19, pro babičku, jo, Zdenečku?
2: No, pro babičku z Bílé Lhoty.
1: Dobře, tak snad má naladěno, protože písnička už začíná.
2: Určitě asi ano.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
2: Děkuju, ahoj.

A ještě před informacemi z dopravy dvě písničky, doufám, že se vejdou. Prosím, zahrajte něco od Vlasty Rédla a AG Fleku. Děkuju, Eva Lupen Benešov. Krásný den, prosíme pro naši mami, babi a prababi Vlaďku k 79. narozeninám pány Černocha Dvorského. Láska prý je. Přejeme pevné zdraví, železné nervy a moc děkujeme. Tři brouci.

0: Country rádiem na cestách.
1: Provoz houstne, špička stoupá dopravní, je 17.32, dobře dojte. Pozor na komunikaci číslo 37, Dvojkrálové nad Labem. Je to okres Trutnov, tam došlo k nehodě. Probíhá vyšetřování, stojí tam havarované vozidlo, které vrazilo do sloupu vysokého napětí. Záchranné složky jedou na místo. 373, Ochoz u Brna, v ulici Na Bráně. Taky nehoda, dvě havarovaná vozidla a pozor, je tam rozlitá látka na vozovce a pruje se zvýšenou opatrností. Malá Skála, komunikace číslo 10, okres Jablonec nad Nisou. Nehoda, probíhá vyšetřování, na místo jede policie České republiky. Dobře, dojďte.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Věřím, že to číslo naše už znáte z paměti, když ho takhle pořád opakujeme, ale je potřeba proto, abyste si mohli zavolat o písničku na přání. Prosím, zahrajte Some Broken od Dona Williamse pro všechny, kteří tuhle písničku mají rádi jako já. Děkuju. Mária Opava. Ahoj Jitko, prosím o zahrání písně Odpust od Honzy Nevěda pro rehabilitační oddělení nemocnice Hablbrodské. Moc děkuju, Honza z Přibyslavy. A ještě zvedám telefon, Kanty Radio, dobrý den.
2: Ahoj Jitko, tady je Iva z Arbesáku.
1: Ahoj, co to bude? No?
2: Pešáci, strašilný vlak.
1: A bude to pro někoho?
2: Pro všechny, kdo poslouchají.
1: Dobře.
2: Já nemám nikoho konkrétního z rodiny, nikdo neposlouchá country.
1: Tak Ivo, za chvilinku písnička vlastně jenom pro tebe. Díky, hezkou neděli, ahoj.
2: Ahoj.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Country Radio, nejvíc country a české muziky. Country.

0: Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání. Prosím, zahrajte písničku do Brna na Galašovu ulici pro Zlatou tetičku, Betičku, Emilku Rasticovou z čisté úcty a obdivu od srdce k srdci Luciana. Až mě andělé. Moc děkuju, Lucka. Milé Country Radio, zahrajte prosím pro krásnou, mladou, pracovitou kámošku píseň Irak pro moji kamarádku. Díky, Zdeňka.
1: Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

směrem na Bagdád. Vyzbrojeni v každé ruce aktivátor spouště, oddělení

jsou tu už obránci Troje, i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí

0: Tolik pro dnešek, písničky na vaše přání. Ty další zase zítra, tedy v pondělí 5. října, úderem 17. hodiny. No a jak bude zítra? Dopoledne ráno čekejte většinou oblačno a mlhy. Během dopoledne bude ale oblačnosti ubývat, postupně se vyjasní. Teploty až 23, na horách kolem 15, na Šumavě až 19 a povane slabý proměnlivý vítr. Teď už se blíží 18. hodina a protože je neděle, za chvilinku je tady Miloš a jeho Bonanza, no a začne víceméně folkový večer na Country Rádiu. Loučí se Jitka, mějte se hezky. Ahoj.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a právě se začíná nedělní písničková mini hitparáda Country Rádia Bonanza. Dnes Bonanza Tramská. Pětice tramských písní, po jejich odvysílání máte možnost telefonicky nebo SMS-kami hlasovat a před koncem hodiny se dozvíte, která písnička zvítězila, tedy dostala nejvíc vašich hlasů. Pojďme na to. Startovní dráha číslo 1, Jitka Vrbová a Standa Chmelík, Ještě spí, Chata na skále.

0: Startovní dráha číslo 1 dnešní Bonanzi, Jitka Vrbová, Standa Chmelík, ještě spíchat a na skále. Pětice písní se také objeví od pondělka na webu a budete moci pro ně znovu hlasovat. A pokud na webu vyhraje jiná než ve vysílání, tak vám ji za týden zahraju. Teď pojďme dál. Dvojka, Vlak na Dobříž, Dědeček z Brd.
1: Jeho přítel Všetečka měl na Brdech dědečka, vyzáblej byl jako chrt, tak jako všichni chlapi z Brd. Když jde

0: dvojka dnešní tramské bonanzy, vlak na Dobříž, dědeček z Brd, trojka Petr Altman, v Keňu tak sám.
1: Rozbouřené vody řvou,

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Ještě spíchata na skále nad řekou.
2: Tak je tu rekapitulace. Jitka Vrbová, Standa Chmelík, ještě spíchata na skále.
3: Do metelí přes paseku vjeteli, až mu spadly kalhoty a v tom si vzpomněl na boty.
2: Dvojka Vlak na Dobříš, Dědeček z Brd.
4: Pojď si ke mně chvilku sednout, jsem v Keniu tak sám.
2: Trojka Petr Altman, v Keniu tak sám.
5: Čas tak neúprosně utíká, stáří klepe na dveře.
2: Ivan Černý a country band Pampa.

0: konečně pětka Vandra Josef Braun Burst Paroplavecká.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Je čas podívat se, jak jste hlasovali na webových stránkách pro minulou pětici písní. Jednoznačně to vyhráli The Judds i na webových stránkách, tak jako ve vysílání. Takže tentokrát nehrajeme nic, ale The Judds uslyšíte za týden v Super Bonanze a hlasujte pro aktuální tramskou pětici.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Poslední dopravní informace bude o dálnicích D10 z Trnova do Prahy. U Radonic je nehoda, kolona začíná už od Brandýsa nad Labem. Pokud pojedete po 610, je tam také velké zdržení na průjezdu Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem. D11 z Hradce Králové do Prahy od Městce kolona na exitu 35 Pečky začíná potom omezení a tím pojedete zhruba půl hodiny. D1 z Brna do Prahy u Šmejkalky je silný provoz, ale je to dáno jen silným provozem, kolona se občas roztrhá. A trojka na dojezdu, kde jedinice od Benešova o 4 kol je souvislá pomalu jedoucí kolona. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer s koňským

0: dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

0: Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš. A už jich je tam 15.
1: 15 dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřit, kdo přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula. A doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až k pláči. Možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavní je bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl. Teď si tvojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí. Tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minima.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Ještě spí chata na skále nad řekou.
3: Tak tu máme ještě jednu rekapitulaci. Jednička Jitka Vrbová, Standa Chmelík, ještě spí chata na skále.
4: To metelí přes paseku věteli, až mu spadly kalhoty a v tom si vzpomněl na boty.
3: Tohle je dvojka Vlak na Dobříž, Dědeček z Brd.
5: Pojď si ke mně chvilku sednout, jsem v Keniu tak sám. Až se
3: trojka Petr Altman, v Keniu tak sám.
6: Čas tak neúprosně utíká, stáří klepe na dveře.
3: Čtyřka Ivan Černý a country band Pampa. A konečně pětka Vandr a Josef Braun, Burst paroplavecká.
7: Planinou, na tom nic se není.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tentokrát to byl souboj dvou písní, jedné romantické, jedné spíše veselější. Nakonec ta romantická převážila a vyhrála, bude z ní za týden v Super Bonanze. Uvidíme, zdali na webu dokáže vyhrát spíše ta veselá. Možná by se to mohlo povést, nebudu nějak napovídat. Na webu se písničky objeví v pondělí a můžete pro ně hlasovat. CDčko od nás dostane někdo, kdo hlasoval z telefonního čísla končícího 125. Poprosím o celou adresu z téhož telefonního čísla, aby bylo kam poslat CDčko. Gratulujeme všem, kteří hlasovali, tak těm děkuji. A vítězná písnička je tady, bude znít ve vysílání Petra Kocmana a také čas od času v Čaji o 6.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my country meni máme svýho Henka Williamse. A taky Michala Tučného.

0: nic nehledám.
1: A Rangers. Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou. Malý.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stín od patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Hola, hola, dobrý den, přátelé. Tady je Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, Country Rádio. A můj dnešní host, doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance UVN, tedy Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterého vítám mým obvyklým Zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den.
1: My se, pane doktore, budeme dnes věnovat pojmu urolitiáza, tedy močové kameny. Pojďme začít tím, jestli jsem ten odborný výraz přeložil správně, a tím, kde se kameny v močových cestách, kde všude se tvoří.
2: Přeložil se to správně, urolitiáza skutečně označuje obecně močové kameny. Ty kameny se můžou vyskytnout kdekoliv v průběhu močového traktu. Tvoří se nicméně buď v ledvinách, ve vývodném systému ledvin, a nebo vzácněji v močovém měchýři.
1: Pojďme se tedy shrnout, jaké jsou současné možnosti léčby močových kamenů nebo jejich odstranění, jejich likvidace, od farmak, od léků až po invazivní zákroky po operace.
2: Takže ty možnosti jsou poměrně široké. Možnost číslo jedna, nedělat nic. Drobný kámen, který nic nedělá, odejde sám. Pokud jich tam není spoustu, tak si jako často žádnou léčbu nevyžádá. Jo? Samozřejmě musíme vědět, že jich tam není mnoho, a pokud by ten pacient byť takzvaně asymptomaticky, to znamená bez obtíží, ty kameny močil, tak je potřeba si proč jich tvoří tak moc. To znamená, to je léčba žádná. Léčba farmakologická spočívá jednak v tlumení obtíží, typicky bolestí, a za druhé v úpravě vnitřního prostředí pacienta tak, aby ty kameny buď nevznikaly, anebo aby zanikaly, to znamená rozpouštěly se. No a potom máme k dispozici chirurgické metody.
1: Řekl jste teďko rozpouštěly kameny. Já znám také výraz, setkal jsem se s ním, že byl na rozbití kamenů. To zní trošku děsivěji. Je to jiná mechanika, jiný způsob likvidace těch kamenů od rozpouštění a rozbíjení, nebo je to to též?
2: Ne, je to něco jiného. Aha. Tam se skutečně jedná o fyzické rozbití, protože ten kámen, respektive pokud je ten kámen drobný, způsobuje obtíže, musíme ho odstranit, tak ho často můžeme odstranit v celku. To znamená, z různého přístupu těch močových cest, my si pro ten kámen dojdeme, sáhneme si pro něj a odstraníme ho v celku. Pokud ten kámen by byl příliš velký, tak abych ho na to, abych ho protáhl tím močovým systémem, tak já ten kámen musím první zmenšit, rozdělit, rozbít, a aha, to můžu dělat několika způsoby. Já ten kámen můžu rozbít a na velmi malé úlomky, počkat, si neodejdou sami. To by byla takzvaná rázová vlna. A nebo ho můžu rozbít uvnitř toho pacienta pomocí endoskopicky zavedené techniky s využitím například laseru. Jo, takže to by bylo to rozbíjení, a ten rozdíl je v tom, jestli mám zavedeno nebo nemám zavedeno instrumentárium.
1: Promiňte mi otázku, která vám bude určitě připadat hloupá, ale vyjmout kámen, čím ho vytahujete?
2: To instrumentárium je poměrně bohaté. Ano. V podstatě jde o to, že zaprvé si musím zjednat přístup do močových cest. Tady se bavíme zejména o močovodu nebo ledvinách. To znamená, já buď můžu využít vstupy, které již si každý pacient přináší sebou, to znamená přes močovou trubici a močový měchýř pronikneme instrumentáriem do močového, do močovodu nebo ledviny, to znamená, tam se jedná zpravidla o nástroj opatřený drobnou kamerou a nějakým pracovním kanálem. Představte si, že ten nástroj je široký, řekněme, 4 mm. Jo. A do toho se musí vejít ten pracovní kanál a nějaká optika, abych já viděl, co dělám, samozřejmě, bez toho to nejde. No a potom můžu zavést například vlákno vedoucí laserový paprsek a ten kámen rozbít, a následně zavést takové speciální kličky nebo košíčky, které já stáhnu kolem toho kamene a celý to protáhnu dolů a odstraním ten kámen. A nebo si můžu pacientovi udělat přídavný vstup přímo do té ledviny, to znamená takzvaný perkutání nebo kožní přístup, což je cesta kratší, ale samozřejmě náročnější, mě to umožní udělat si ten vstup širší.
1: A to je vlastně už ale invazivní zákrok.
2: Všechno je to.
1: Narušujete strukturu prostě ty ledviny.
2: Ano, ono, i ta předchozí metoda by se dala nazvat invazivní, že ona je, já vstupuju do těla pacienta pomocí nějakých nástrojů.
1: Jasně.
2: Tohle to je invazivnější, protože já si vlastně dělám přídatný vchod.
1: Mhm. Posloucháte Country Radio, posloucháte pořád Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a mým dnešním hostem, doktorem Jiřím Stejskalem, vedoucím lékařem urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze. A téma je dnes močové kameny.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.
3: Kněžná fialinko,

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Jsou ty zákroky, pane doktore, o kterých jsme mluvili, rozbíjení, rozpouštění, výjímání těch kamenů, jsou bolestivé, jsou extrémně bolestivé? Z toho mají lidé obvykle strach?
2: Všechno jsou to zákroky, které jsou prováděny v celkové anestezii.
1: V celkové?
2: Ano. Může dojít i ke spinální anestezii například, ale nějaká anestezie je potřeba, protože my do močového měchýře se běžně dostaneme jenom z použití lokálních anestetik, ale jakákoliv instrumentace v horních močových cestách by byla skutečně velmi bolestivá a zároveň my potřebujeme, aby ten pacient se nám u toho nehýbal. Jo, protože v momentě, kdy mám zavedený nástroj až vlastně v ledvině pacienta, tak pokud tento by se mi uprostřed výkonu chtěl posadit, tak by mohlo dojít jako k velmi
1: významným. A nebo začal cukat.
2: Například. Jo, takže tam by, protože to jsou choulostivé struktury, zejména močovod, tam by mohlo dojít jako k velkému poranění.
1: Jsou ty léčby, ty postupy, některé, nebo kdy je rozdíl, kdy dochází, může být ambulantní pouze, nebo je to vždycky i s hospitalizací?
2: Zpravidla se jedná o hospitalizaci pacienta. Právě kvůli té celkové anestezii.
1: Jo, jasně. To je jediný důvod. Jinak ten zákrok, jak dlouho asi trvá?
2: No, to je vždycky trošičku problematické stanovit dopředu, neboť drobný kámen může být odstraněn i třeba z horních močových cest, to znamená z ledviny, poměrně rychle, anebo to může být jako poměrně komplikované už jenom dostat se k němu a následně ten kámen může mít takové vlastnosti, že třeba nejde úplně pohodlně nadrtit nebo je schová někde za rohem v tom vývodném močovém systému, respektive v dutém systému ledviny, anebo je příliš velký a ten zákrok by trval příliš dlouho, tak v tom případě je občas nutno ten zákrok rozdělit na více dob, zejména u opravdu velikých kamenů.
1: Dá se vzniku kamenů předcházet? Je cosi, co se dá nazvat prevencí?
2: A do jisté míry ano. To znamená, jedná se jako vždy o rozumný životní styl, pitný režim a samozřejmě rozumné stravování.
1: A jsou nějaká konkrétní čísla, to znamená, jako lékař řekl byste, člověk má vypít denně tolik a tolik plus minus tekutin, neměl by jíst tolik a tolik toho či onoho?
2: Je to vázané na toho pacienta, to znamená, záleží ten pacient, že jo, jak je velký, tak jak pracuje, v jakém tempu, v jaké teplotě, to znamená, pijeme tehdy, když máme žízeň, to je jasné, tu žízeň se nemáme snažit překonat, obecně tak ty 2 až 3 litry, to se tak jako drží dlouhodobě, ale může to být individuální, pokud někdo pracuje významně fyzicky, tak samozřejmě potřebuje těch tekutin více. Stejně tak, pokud někdo má velký energetický výdej, tak se musí adekvátně najíst. Pokud někdo má jenom minimální energetický výdej, ale významný příjem, tak může docházet zase k vlastně přesycení organismu látkami, jako je kyselina močová, které můžou vznik těch kamenů zjednodušovat, respektive jsou k němu potřebné, ale je to taky hodně dáno individuálně metabolismem toho, kterého pacienta.
1: Takže se nedá říct, že by existovaly potraviny nebo nápoje, které by to riziko tvorby kamenů výrazně zvyšovaly.
2: Ne. Že by jsme měli nějaký konkrétní součásti té stravy, které by tomu bránily, toho si nejsem vědom.
1: Říká doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústředí vojenské nemocnice v Praze, v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

malý hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Pane doktore, pacient měl močové kameny, přišel včas, vy jste mu pomohli. Je riziko návratu těch kamenů? Jak časté? A co dělat, aby se nevraceli?
2: O riziko tam jistě je, protože to vnitřní prostředí a konfigurace vývodného systému těch pacientového močového traktu tomu může být, může tam být predispozice. To znamená, v případě, že odstraníme první kámen, jeden kámen, tak to není tak významné, jako pokud se nám někdo vrací, anebo přijde a už rovnou vstupně tam má těch kamenů pět nebo jsou velmi veliké. V takovém případě my po odstranění těch kamenů vlastně všechny ty kameny posíláme k rozboru a podle chemického složení můžeme doplnit některé další vyšetření moči toho pacienta nebo jeho vnitřního prostředí a navrhnout, doporučit nějaký režim, typicky úpravu jídelníčku, anebo v některých případech můžeme doporučit i některá farmaka, aby jsme ten režim, aby jsme to prostředí pacienta narovnali a snižovali riziko výskytu močových kamenů.
1: Mm-hmm. Existují statistiky, jak častá je ten návrat?
2: Trochu si říct, že je to tak jako polovina pacientů, možná i více než polovina, kteří se s těmi kameny budou vracet.
1: Mm-hmm.
2: Ale nezřídka se jedná o jako izolovanou epizodu. Ono to taky jde říct tak, množství pacientů se z tohle prožitku poučí a ten režim upraví. A ti, kteří se nepoučí a navíc ještě k tomu mají třeba nějaké predispozice, tak tam lze očekávat, že si s těmi kameny ještě užijí opakovaně.
1: Zmiňujete-li predispozice pro vznik močových kamenů, je to otázka genetiky?
2: Může, ale ne vždy.
1: Jak často je to? Nechci po vás konkrétní čísla, ale v četnosti hodně, málo, středně.
2: Já si myslím, že těch pacientů zase tolik není. Často se jedná o to, že je to pro mě jako třeba obezita. Jo? Spíš než genetika, tam můžou hrát roli ty návyky, které se přenáší v rodině.
1: A hraje roli v tom i obezita?
2: Může, protože ta obezita často bývá spojená právě s vyšší koncentrací kyseliny močové v moči a ty močové kameny nejsou nic vzácného u obezních pacientů.
1: Říká doktor Jiří Stejskal, lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze v dnešním Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu. A čekejte, my se vrátíme.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dovolte mi jako tu a tam vždy trošku neodbornou, nemedicínskou, nelékařskou otázku. Tradují se určité, říká se tomu obvykle babské rady, existují doplňky stravy. Jsou tyto věci, ať už ty babské rady, co určitě pomůže, anebo případně doplňky navízené, fungují aspoň trochu nebo vůbec? A co je na těch babských radách pravdy?
2: No, obecně ty jako babské rady příliš nepomůžou. Tady bychom se asi museli bavit o konkrétních radách. Co se týká doplňků stravy, tak tam je to vždycky trošičku s otazníkem a v případě, že byste se rozhodli něco takového používat, tak je dobré, aby to váš lékař věděl, protože ty bylinky jsou prazákladem té dnešní farmakoterapie, ale pokud se jedná o bylinné čaje, tak ty vám nejspíš neuškodí. Jo. Ale pokud se jedná o prostě kupované doplňky stravy, které jako nepodléhají dozoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak oni můžou pomoct, ale můžou i uškodit, protože často se jedná o preparáty kombinované, aby vám to, aby to lépe znělo, tak je tam prostě od A až do Z prostě vyjmenováno velké množství těch látek účinných, které by vám měly pomoct, ale v kombinaci třeba s jinými potravinovými doplňky, anebo s pravilně užívaným léčivem, to pomoc určitě nemusí. Takže tam je na snadě vždy to konzultovat.
1: A farmaka jako taková, léky, jsou tedy i tedy obecně jeden, myslím, obsahem, který je, tohle je na močové kameny, jestli rozumíte mé hloupě položené otázce, anebo jsou trošičku posunutý právě tím obsahem, který jste zmínil, že může být chybou u těch doplňků. Podle druhu kamenů a tak dále.
2: Ano, je to vázáno na charakter těch kamenů.
1: To znamená návštěva lékaře, bezpodmínečně a tak dále, aby to byl odborný předpis.
2: Ano, protože paradoxně třeba léky ovlivňující kyselost moči můžou některé kameny rozpouštět, pokud ta moč je třeba více zásaditá, ale může to napomáhat naopak vzniku kamenů jiného charakteru. Takže musíme tady balancovat a vědět, jaký je ten vstupní stav a co vlastně chceme spravovat. To znamená, není to, že by se naslepo něco dávalo.
1: Jo. Co je nejčastější chybou pacientů nebo častou, když se objeví první potíže?
2: Tak jako u mnoha jiných onemocnění, je to jako ignorace toho problému. Většina těch potíží neznamená, že okamžitě běžím na nejbližší pohotovost, ale můžu se objednat ke konzultaci, že jo, a začít už na tom pracovat, tak, aby jsme případný problém buď chytili včas, anebo mu to třeba odvrátili úplně.
1: Zmínil jsem takzvané babské rady. Jaká by byla na závěr našeho dnešního setkání lékařská rada, rada doktora, jaký praktický tip byste dal lidem, aby měli své močové cesty co nejvíce volné, co nejvíce zdravé?
2: Jako už předtím mnohokrát, ta rada je poměrně prostá, dostatečný a vhodně upravený pitný režim a rozumné stravování.
1: Tak to byla rada na závěr. Rada doktora Jiřího Stejskala, vedoucího lékaře urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Vertlíkem na Country Rádiu. Mějte se pěkně, já vás zdravím.
2: Naschledanou.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou

Dobrou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Nově i v DAB+.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici v Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáško chystá další recitál v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní tam písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu mnoho dalších známých starších i novějších songů. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se tam křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

Dobrý večer, začíná se nedělní tříhodinový blok folkové muziky nazývaný Folkmeny. Provede vás jí Miloš Keller. Úvodní hodinka je tematická. Dneska dokončíme naši hudební abecedu a uvidíme, co bude za týden, ale nějaké téma vymyslíme. Tuhle hodinku zahájili my tři a vy a do New Christy Minstrels. No a už jsme u písmene V a dotáhneme to až k Ž. Verumka, Česačuba, Vlny bál a Vltavín kruhy. To jsou dvě písničky, které dozněly. Teď tu bude Xindl X. Také z Hecu, za trest a zavěšený kafe. Hezký poslech. Závěru abecedy. Well,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Tematická hodinka pořadu Folkmeny.
1: Panenko z máku zrozená,

Tak tohle bylo Zavěšený kafe, Panenka z Máku, předtím Za trest, Duch tance a ještě předtím Z hecu, Zkaz pro cizí planetu. A pojďme dál, zkusme to umění, Zrcadla, Chuť slaných oříšků a také Zuzana a spol, Věčnej tulák.

0: No jsme na konci naší hudební abecedy. Tohle byl Žalman a spol. Kouřovej signál. Ještě nám zbývají Žamboši, Supersong. A protože máme chvilku času, tak dáme prostor i Žlutému psovi. Modrá je dobrá. No a na závěr téhleté hodinky bude mimořádně pozvánka. Jednak se nám nevešla už do té příští hodiny a jednak je na středu, tak abychom nemátli naše reprízové posluchače.
1: Máme rádi refrémy.
2: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
1: Protože...
2: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
1: Z rádií tě vypakují.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ahoj Miloši, chtěl bych moc pozvat všechny posluchače skvělého country rádia na Xest alba Teorie mizení od naší skupiny Nevermore a Kosmonaut. Bude se ten křest konat 7.10. teď ve středu v 19 hodin v brněnském kafé Práh a pozvali jsme si spoustu hudebních hostů. Zahrajeme nejen 11 skladeb z téhleté nové desky Teorie mizení, ale čekají taky diváky písně z našich předchozích 3 desek. Můžete si dohledat už teď další odkazy na nevermore.cz, můžete si poslechnout naši novou desku také na různých streamovacích platformách, ale hlavně se budeme těšit na viděnou na tomhletom koncertě, který završí 4 roky práce na téhleté desce. Moc se na vás těšíme, Kosmonaut!

Jestli jste nebyli na takzvaném nultém koncertu v nové liberecké kavárně Kroskafé v Pražské ulici, je čas vyrazit na ten první. Už ve středu 7.10. od 19 hodin zde vystoupí jedna z legend české písničkářské scény Miroslav Paleček s pořadem Pocta písničce. Budeme moc rádi, když si Mirka Palečka přijdete poslechnout s námi. Písničkáři v kavárně, Sdružení Underfolk a Petra Palaščáková se moc těší na setkání.

Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Neztrácejte naději.
2: Ale dobrý

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

0: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?
1: Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a jednou dudy.

strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

Naše výroční rubrika je tentokrát z jedné poloviny gratulační. 4. října 1959 se narodil kapelník Bokomary Luboš Javůrek. To už jsme si připomínali minule, ale proč bychom si nemohli dát ještě jednu babičku Majku od Bokomary. Ta právě dozněla a druhá část bude vzpomínací. 11. října 2018 zemřel kytarista a zpěvák Tomáš Berka ze skupiny Corpus Delicti, ale nebo třeba také Vokobere. A tak nám Corpus Delicti jako vzpomínku zahrají dvě písničky Karolíno a Noční městem.

Za starou tramvají běžím jak blázen, všechna místa tu znám. Tak trochu překvapená vidím tě na rohu stát, jsi uplaká.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi

0: to je první postupující z minulého měsíce do tohoto měsíce, tedy Sejfy Ponka, písnička s názvem Cesta domů. Postoupil tedy už dvakrát, po třetí to nebude už možné, pokud by teda pochopitelně vyhrál. Ale nepředbíhejme, máme začátek měsíce. To samé platí pro Honzu Novorku a písničku Díky písním, také postupují už po druhé.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl, párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

Tak to je druhý postupující Honza Novorka. Trojice interpretů, kteří nepostoupili z kolektiv Vlasta Procházka a také Semiš, si z toho nemusí nic dělat, protože se budou objevovat pochopitelně ve Folkmeny průběžně. A teď už pojďme za novinkami. Inženýr Vladimír na terásce, první říjnová novinka.

První říjnová novinka, inženýr Vladimír a na terásce. Soubor Molydur je 20 nebo možná 30členný soubor, který by zvládl i lecos a kapela, ale také má doprovodný nástroj. Velký úspěch měl na loňské Portě a tak jsem si řekl, že bych jednu z písní mohl zařadit právě do folkových stupňů. Molydury, druhá novinka, pod starou jabloní.

Nová novinka Molidury a nahrávka s názvem Pod starou jabloní a je to poslední, třetí novinka. Já vám ještě potom připomenu, jak se hlasuje a za týden se podíváme, jak už se nám to rozřadilo. Kam zbývá jít? The Folks.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tohle byla písnička Alex, kterou natočila skupina Meziměsto a natočila ji na své zbrusu nové CDčko, které pojmenovala Pramen, co neuteče. Už tuhle desku představovali kolega Milan Schmidt, tuším, že měl také hosty z Meziměsta, tak pochopitelně folkmeny nesmí na tuhle tu desku zapomenout. Alex soutěžil také v Bonanze. Kdo to je? Meziměsto. Vznikly v roce 2015, Ondřej Podešva, autor všech písní, zpěv kytara, Jana Vilíková, zpěv housle, Vojtěch Rohlíček, zpěv akordeon piano, Petr Gric, bas kytary, Adam Vojtěch, bicí a perkuse a Honza Skorunka, ten to všechno produkuje, mixuje a obstaral mastering tohodle CDčka. Na CDčku je celkem 13 písniček pro Meziměsto už typických. Meziměsto si drží svůj zvuk, který spočívá především v nápaditých a bohatě instrumentovaných melodiích, ale nezapomíná ani na texty, ve kterých je jisté napětí a jisté překvapení. Celek drží velmi dobře pohromadě a z těch 13 písní si určitě několik najdete, které se vám budou líbit. Ať už se vám budou líbit spíš ty rychlejší nebo pomalejší, ty, ve kterých je napětí, ať už v textech či v muzice, a nebo prostě jenom poezie. Plný dynamický zvuk skupiny Meziměsto tedy zůstává a skupina si ho piluje dál. My si zahrajeme ještě z tohohle CDčka dvě věci. Naposledy píšu Rádky a Planety. Meziměsto.

se nedaří. Jestli nahoru, zda koukám na ně sám, nebo je nás víc, co jim v hlavě haraší. Teď ve tmě úžasle hledám ty planety, v tom ze tmy kroky zaznívaj. A další páry oči.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Pepa Pilán je tu opět s pozvánkou na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a na který koncert to bude tentokrát?
2: Taky tě zdravím a je to zase do Strakonické vinárny a čajovny pod stolem na folkový venčer, které jsou pravidelné. Jsem tentokrát pozval tři skvělé muzikanty, symbolicky by se dalo říct z celé Moravy, i když jsou jenom tři, neboť kytarista je z Ostravy, basák z Olomouce a kytaristka zpěvačka z Brna. Tahle ta parta hraje pod značkou Because of Blue a dlužno podotknout, že co se repertoáru týče, jsou rozkročení hodně doširoka, od blues přes folk, country až po jazzové standardy, a ty jsou opatřeny českými texty.
1: Takže určitě zajímavý repertoár, takže ještě jednou, kdy a kde a jak se ta kapela jmenuje?
2: Kapela se jmenuje Because of Blue a bude to v pátek 9.10., začátek v 19 hodin a jako obvykle ve Strakonické vinárně a čajovně pod stolem.
1: Říká Pepa Pilán, který tuhle informaci přinesl na Vlny Country Rádia. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já taky děkuji, mějte se všichni pěkně.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Není to metafora, prší nám do Kampáry. Prší nám do něj zhora, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Déšť dávno odehnal

voda to všecko ředí, otázky na rtech pálí. Prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry. Ptám se jí a zase nic. A co by jako mělo? Prší nám do sklenic, kampáry zrůžovělo, kampáry zrůžovělo, a něco by to chtělo.

ptám se, po druhý se jí ptám a zase nic. A co by jako mělo? Ach jo, prší nám do sklenic. Kam páry zrůžovělo,

Závěr téhleté hodinky obstará Jiří Dědeček. Tohle byla písnička Prší nám do Kampáry, která u těch, kteří mají moc velkou představivost, vyvolává trošičku negativní ohlasy. Pro ty, kteří mají představivost akorát, tak je to docela příjemný humor. Poslední dvě písničky budou starší. Dědeček zaspívá, jaké je to úžadce, a potom ještě Kunavý. To bude pro tuhle hodinku všechno. Pokud posloucháte reprízu, tak opravdu, pokud premiéru, tak ještě pokračujeme dál. Thank you.

svůj postřeh si každý schová, poněvadž grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Celer. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Hav, hav, hav. A ty už taky vstávej z boudy děravý. Jdeme pod spav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od Waterloo. Oho, když psis koza vzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě, na neochvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě v zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

0: No a je tu poslední hodinka nedělního folkového večera, hodinka, ve které už moc nehledáme, neexperimentujeme, ale spíš si hrajeme písničky od těch známých k méně známým a zase naopak. Zahřívací kolo obstarali AG Fleck a také Blackmore's Night a teď tu byl Pavel Dobež, Hav Hav a Jaroslav Samson, Lenk Jaro. A právě u Samsona bychom se mohli ještě zastavit dvojice písní o lesích či o stromech. Nejprve Strom a potom České lesy. A po Samsonovi přijde Jindra Kajak, Nic mi ti nenahradí, nebo Spirituál Quintet, Dvě báby. Hezký poslech přeje Miloš Keller.
1: Už jako kluk já měl rád les. Stál kousek za vsí a v něm jenom hajny spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodových vin, odřených loktů

vyhrávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášků, kde léčí čas.

jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Lásko, jak tě znám, dřív než ti zaspívám, tak pohladit tě smím, díky, já to vím. Jsem rád, že tu seš, a ještě navíc, že to chceš, a že ty klasy na poli, že to všechno viděli.

zkrátka v srdci nával. Nic mě tě nenahradí, i kdyby kdo chtěl, co chtěl dával. Víc do mě nikdo nedostane, mám zkrátka v srdci nával. Když jsem v tvojím obětí, ruší se všechna prokletí a bolí mě, když odcházíš a ožívá, když přijdeš blíž. Tak to prostě se mnou je, vždy mě horkost poleje. Když se jen letmo usměješ a zašeptáš, dík, že tu

0: dostane, mám zkrátka v srdci nával. Nic mě tě nenahradí, i kdyby kdo chtěl, co chtěl dával. Víc do mě nikdo nedostane, mám zkrátka v srdci nával.
1: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádiu.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tohle byla skupina Marcias a písnička s názvem Marcias a Apollo. A právě u Marciasu se taky na chvíličku zastavíme. Dáme si Horský lázně, písnička pěkná, leč netolik frekventovaná a potom trošku divočejší Já a Můňa. To bude Marcias a potom Asonance a pak už se vypravíme do zahraničí.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Je tu zahraniční blok na závěr téhleté hodinky. To byl Bob Dylan, When the Ship Comes. Ještě na nás čeká John Denver a Calypso, také Peter Paul and Mary Cruel War. Mezitím vám také kolega Milan Schmidt poví, o čem bude album týdne, které začíná hned po téhleté hodince, tedy ve 23 hodin. A úplně na konec této hodinky Jirka Vondráček s písničkou Z karavany pro tento týden. Písničku Z karavany pro příští týden uslyšíte v pondělí v čaj o 6. okolo 6:30. A já ještě doplním, že po půlnoci reprízujeme pořad, který uvádíme jednou měsíčně v premiéře v pátek v 19 hodin. Tento týden vyšla řada na hovory z Lone týmu kolem Ivana Mládka, takže tento pořad budeme reprízovat po půlnoci. I nadále hezký poslech.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

V karavaně zazněla vedle další písničky Pavla Pokorného a kdybyste chtěli slyšet obě, tak stačí přijít na YouTube kanál Country Rádia a tam najdete v karavaně číslo 97 právě obě tyto písně. A najdete tam samozřejmě nejen karavanu, ale taky další pořady Country Rádia. Třeba Tramské tamtamy, Srdcem v country, Čapek show, Hovory zvon. A pak nám můžete taky napsat, jak se vám třeba YouTube kanál líbí, anebo koho byste chtěli slyšet v Country Rádiu častěji. A nebo můžete napsat přímo, kterou písničku byste chtěli slyšet. Ale dneska je tady písnička 30. týdne, složil ji Pavel Pokorný a jmenuje se Trosečníci betonových měst.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači, dnes vám nabídnu další z Brusu nové album. Je od kapely Nevermore and Cosmonaut. Tahle skupina už vydala 3 studiová alba. Debutové Mezi planetami z roku 2014. Dále Bledě modré město, to bylo inspirováno Brnem a bylo nominováno na cenu Anděl 2018. Třetí album, to si dáme dnes, to se jmenuje Teorie mizení. Je na něm 11 tematicky propojených

písní, které přibližují ztráty v mnoha jejich podobách. Michal, autor textů na obalu, komentuje každou písničku zvlášť. Já kousek ocituji. Texty písní na albu propojuje moje touha zachytit mizející skutečnost i ztráty v různých podobách. V úvodní teorii mizení odkrývám, jak je jednoduché ztratit sám sebe. V textu Měsíční krajiny ožil příběh židovského chlapce Petra Ginze, který zahynul v Osvětimi. Jeho kresba měsíčního povrchu, vytvořená v terezínském getu, byla později symbolicky vynesena do vesmíru, říká autor textu Michal Kosmi Šimíček. Nakonec, když si album pořídíte, obal vás texty i komentáři provede. My si teď poslechneme tyto písně. Teorie mizení, Měsíční krajiny, Atlas prosny, Utajené slunce, Město v kostce a Melancholie.

loni koruny stromů na stovky roků, ani stáří neskloní, zůstaneme jako ztracený děj matných pohlednic.

63, cítit se jako ten, co do své doby dávno nepatří, mezi psem a vlkem, kdy v noci

Ve zrušeném kyně Jadran prší stropem z prasklých rýn. Na plátně snímek v mém původním znění do srdce se vrací radost i smutek zim. Řada lidí

děje. Je spousta věcí, které jsem neskusil. Až přijde závěr, dejte tam víc naděje. V sále se zhasne.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme úplnou novinku kapely Nevermore and Cosmonaut s názvem Teorie mizení. Album kapela nahrála v tomto složení. Pavel Karas, kytary, klávesy, zpěv. Vít Sklenář, baskytara. Dále Vladimír Třebický, bicí, perkuse. No a Michal Kosmonaut Šimíček, zpěv. Objevili se tam také hosté, a sice smyčcový kvartet. Housle Zdeněk Svozil, druhé housle Kateřina Sedlářová, třetí housle Tereza Lásková a violončelo Alžběta Rolečková. Dále se na albu podíleli Martin Mrca Holan, foukací harmonika, Jan Mendelson, klavír, Ondřej Zámečník, akordeon a Lada Šimíčková, zpěv. No a my jdeme na druhou polovinu alba, Malá definice, Hotel Nekonečno, Bez signálu, Byt na konci a Hledání začátku.

ptáčka, který mluví z duchy lesa. Purpurové květy, magnólií v zahradách hledám. Hledám jako prospektor zlatonosnou řeku. Smysl života, ta postrácená zrnka hledám.

Tolik tedy čerstvé album týdne, novinka kapely Nevermore and Cosmonaut s názvem Teorie mizení. Snad vás tahle folková lahůdka zaujala. Příště si trošku zasvingujeme. Teď už dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Hovory z Loun na Country Radio.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás na 125. pokračování našeho pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna
2: a Lenka Plačková.
1: Lenko, víš to, že máš na levý jedničce kás?
2: Co kecáš, já mám trojky.
1: Já vím, já mám ale na mysli kas na tvým zubu, na jedničce, vlevo, nahoře.

0: Prosím tě, kde by se mi tam vzal kás? Chodím k zubařovi pořád na kontroly.
1: Tak si vyndej zrcátko a podívej se.
0: A jo, počkej, a jo. Ha, to není kás, to je kousek houby. Měla jsem k snídani praženici, ale už je to pryč.
1: Ty jsi byla na houbách, jo?
0: Jo, já miluju chodit na houby. Hele, víš, koho jsem nedávno v lese na houbách potkala?
1: Ne, koho?
0: Ale to nikdy neuhodneš.
1: Tak jinýho houbaze, ty vole.
0: Samá voda. Hádej, to neuhodneš, kdyby jsi se zbláznila.
1: Tak koho teda?
0: Hitlera.
1: Nehalucinovala jsi náhodou?
0: No, snědla jsem předtím nějakou malou houbičku. Asi byla nějaká halucinogeň.
1: Tak to teda určitě. A co ti říkal Hitler, prosím tě? Nezeptala jsem se třeba na současnou politickou situaci?
0: Zeptala a byl nadšený. Spojený státy evropský. To, že prej chtěl taky, ale že mu to nějak neklaplo, nebo co?
1: Pojď, prosím tě, obrátíme radši list. Politika do country rádia nepatří, že? Vrátíme se radši k těm houbám. Hele, víš, že houby se nepovažují za rostlinu?
0: Fakt, a co to teda je? Jako věc? Nebo osoba? Hele, učili jsme se přece ve škole, že všechno se dělí na osoby, rostliny a věci.
1: Milá Leničko, houby se považují za druh plísně.
0: Houby jsou druh plísně, fuj. No tak to už je teda mezi potraviny nebudu vůbec dávat. Ale kam teda? No asi mezi boty. Svůj ke svému.
1: Nebuď nechutná, pust radši písničku.

0: Milí posluchači, dneska jsme si pro vás připravili opravdovou lahůdku, protože jsme si na vás pozvali právníka. A je to teda nejen právník, ale dokonce hudební skladatel, baskytarista, kontrabasista Vít Fiala. Dobrý den, Víte.
1: Dobrý den.
0: Děkujeme, že jste dorazil, a my jsme si taky říkali, že bychom si s vámi popovídali o našem kolegovi, vašem dlouholetém kamarádovi Vítěvi Markovi, který nás tenhle měsíc opustil. Ale nejdřív trochu o vás. Vy jste teda, co jste srdcem nejblíž, právník nebo hudební skladatel?
2: No, já jsem srdcem, mě to víc táhne k hudbě, protože jako právník, sice jsem to řádně dostudoval, ale závěr mám ten celoživotní, že dobře vychovaný člověk v podstatě právo nepotřebuje. Protože nekrade, nevraždí a v občanskoprávních věcech se domluví s kýmkoliv.
3: Vy jste optimista, ale vy jste začínal na poště, že jo? To mě zaujalo. Ne teda jako pošťák, ale prostě to nebyla... byl jste na ředitelství právník na poště.
2: Ano.
3: A co ale... takhle může se jako na poště právně stát, že vám někdo odevře psaní?
2: To se netýkalo poštovní činnosti, ale to byla oddělení pro výstavbu pošt a já jsem dělal ty právní věci okolo stavebního řízení.
3: A kdy teda přišla ta první myšlenka, že už je to přeci jenom pár let, jste ročník, jestli to můžu říct 43, to znamená, jste o rok mladší než Ivan, ano. Takže už je to pár let, co jste poprvý set někde profesionálně už jakoby do nějaký kapely, tak kdy se to stalo, že jste si najednou řekl na poště a dost? A jdu hrát.
2: To jsem si řekl už dávno, protože my jsme měli takzvané po škole takzvanou povinný nástup do práce a to trvalo 5 let, jsem měl umístěnku takzvanou, tak jsem 5 let pracoval na té poště, ale vedle toho jsem dělal hudbu, takže hlavně na škole jsem byl velmi oblíben mezi spolužáky, protože jsem na rozdíl od nich měl celkem dost peněz, protože jsem chodil hrát.
3: To je u muzikanta nevídané.
2: Rádi mě zvali na pivo. Myslím, to potom všechno zaplatil.
0: Jste se to zaplatil.
3: Jenom, aby naši posluchači věděli, tak vy jste opravdu jako doprovázel a pracoval s lidmi, jako byla Pilarová, Hegerová a tak dále. Fakt velký český jména. Možná, že countryovýmu publiku nejste tak znám, ale jazzovýmu velmi, aby bylo jasno tady, jako u ohně. U nás.
2: Ano.
3: A vy jste teda ale začínal jako na klavír. A prej jste si řezal prsty, abyste nemusel na ten
2: ano.
3: klavír.
2: Mezi 10. a 14. rokem mě rodiče posílili na klavír. A mě to dost nebavilo, tak jsem dělal toto, co jste říkala.
0: A pomohlo to, nebo jste zakrvácel klávesy?
2: Ne, a hlavně můj nástup do hudby byl na takzvané 11. letce, což byl místo gymnázia, kdy jsme nastoupili do 9. třídy ve 14 letech a měli jsme na matematiku profesora Nedvěda, který kromě výuky matematiky byl jako hudebník.
0: No, a toho známe, ne? Honza Nedvěd, nebyl to.
2: To nebyl Honza Nedvěd.
0: To nebyl, brácha.
2: A jeho zajímavá záležitost byla ta, že hned na začátku toho školního roku přišel do třídy a říkal, já vás budu učit matematiku, ale budem dělat taky hudbu. Kdo na co hraje? Tak se všichni přihlásili někteří. Václav Týfa, třeba z trompetista od Gotha, ten se mnou chodil od 6 let až do maturity, do třídy, tak se přihlásil, že hraje na housle, zase někdo na něco. A pak se ptal mě, na co hraju. Já jsem říkal, no, trošku na piano. Budeš hrát na basu. Takhle mi
0: učil. Zítra na basu.
2: No a s tím Václavem Týfou jsme si řekli, že bychom mohli udělat Dixieland, takzvaný.
0: Kladenský to byl ano, tady.
2: Tak on řekl, no tak já se naučím na trompetu. Předtím hrál na housle výborně. Já se naučím na trompetu a já jsem říkal, no tak já se naučím na klarinet. a na saxofon. Tak jsme si to takhle rozdělili a pak jsme měli ten Dixieland asi 10 let.
3: Tak kde jste se naučil, jako to není tak jednoduchý si vzít ten plátek, a aby vůbec vyšel nějaký tón.
2: Chodil jsem do hudebky.
3: Chodil jste do hudebky.
2: A já vždycky říkám, než chodit do hudebky a dlouho se na ten nástroj učit, tak je lepší to hezky zahrát.
0: A udělali jste konkurs na zpěvačku rovnou?
2: Ne, to je další věc, že v jazzu na rozdíl od jiných oblastí panuje takzvaná promiskuita, která na rozdíl od jiných oblastí pozitivním jevem v jazzu. Každý hraje s každým a je to tak dobře.
3: Vy jste ale někde říkal, že pro vás byly zpěvačky šťastným osudem, ale to mě nějak teda nehraje, protože když si kort vzpomenu na Víťu, co on takhle povídal, a vůbec všichni muzikanti o zpěvačkách, já si pamatuju, že byla nějaká historka, nebudu říkat kdo, ale někdo šel po Karlově mostě, byly to dva muzikanti, potkali nějakého zpěváka, ten jeden z těch muzikantů ho pozdravil a ten druhý mu řekl, co ho zdravíš, veď je to zpěvák. A tak jsem si vždycky myslela, že v jazzu jako ten zpěvák je opravdu ten jako brán jako poslední z posledních.
2: No, já chci říct jednu větu, kterou teďkon v tom vyšším věku poměrně často říkám, že se sejdeme někde s kolegama, s muzikantama a oni si začnou vyprávět, jak je bolí žaludek a jak je bolí v zádech. A tak já chvíli poslouchám a pak řeknu, no před 20 lety jste se furt ještě bavili o ženských a ty se bavíte o nemocech. No. On řekl, jo. Tak já vám navrhuju takový kompromis, tak pojďte se bavit o ženských nemocech.
3: No tak to bych tam nechtěla být. Že bych něco chytla.
0: Tak možná teď už jako k tomu není co říct, no.
2: Asi ne.
3: Prosím vás, ale vy jste taky skladatel.
2: Ano.
3: Vy jste skládal scénickou hudbu, jazz a napsal jste k tomu i takovou knihu, která mě velice zaujala, hlavně ten její název.
0: Jak se dělá jazz?
3: Ne, jak se dělá jazz. Skladatelem rychle a jak se to přesně jmenuje?
2: Skladatelem snadno a rychle.
3: Snadno a rychle, prosím vás. Skladatelem snadno a rychle. A teď vy tam máte 70-stránkovou knížku. Neříkejte mi, že i třeba blbec jako Plačková si přečte 70-stránkovou knížku a stane se skladatelem snadno a rychle.
0: Samozřejmě.
2: Ono je to jednoduchý. Nejlepší je nic jako nestudovat.
0: Jo,
2: prostě hezky to napsat a je to, že?
0: Se mě podívej. No. Víš, na kolika já jsem hrála už v jazzových festivalech.
3: No, to je
0: a vystupuju tam s písničkou Kuře krákoře, což je nejznámější jazzová písnička v Čechách. No.
2: A já se musím pochlubit, že jsem nejhranější autor na světě, protože jsem vymyslel kompoziční metodu na bázi Morzeovy abecedy. Čili na celém světě třeba i dneska na mnoha místech se hraje moje SOS blues, který je sekira, o náš pán, sekira, o náš pán, sekira, a tak dále. Jenže oni, ty potápějící se lodi, to hrajou jenom tu melodii bez doprovodu. No.
0: Ježiši.
2: Tak já jen nežaluju pro neplacení autorských honorářů.
0: To se dejte patentovat, to vám přijde peněz.
2: A pak jsem taky složil další, který se taky často hraje, to se jmenuje Hoří blues. To je rytmická hraje. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hoří. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hoří. A tak dále. To se taky hraje denně.
3: To bych zrovna nechtěla, aby mi zahráli.
0: Tak nepustíme si něco veselejšího. Vybral jste si něco, co byste chtěl pustit tady?
2: No mně tohle připadá docela veselý.
0: Ne,
3: tak dobře, tak to pustíme.
1: Podzim s Country rádiem.
4: On piano Zdeněk Kaluš. On bass Vít Fiala. On drums, Vladimír Žižka. Jazz in Duketown, we want to thank you all. And we will meet again. This will be the last number. And I hope you have enjoyed the performance on the market over here with Jazzy Jack again from Czechoslovakia.

0: Milí posluchači, nejste na rádiu Jazz, jste na Country rádiu a naším dnešním hostem je vynikající jazzman, především Vít Fiala. Víte, co nám to teď hrálo?
1: To bylo zajímavá záležitost. My jsme Jiří Stivín, s kterým jsme nikdy předtím nehráli, vyzvala naši kapelu, která se jmenovala Jazzíček, a kde Vítě Marek byl členem, Zdeněk Kalhous, Láďa Gerendáš, Vladimír Žižka a podobně.
2: Jste to všichni, kromě Ivana Mládka, tam byly členy.
0: Ne, Žižka nehrál s Benjo Bendem.
1: To byl šestičlenný orchestr a o nás vyzvali, jestli bychom s ním nejeli. Bylo to v roce 1989 v květnu do Holandska na festival. Tak jsme řekli, že jo. A když jsme tam přijeli, tak náš zvukař řekl, kucí, tady v tom myšpultě je kazeťák, nechcete to natočit? Tak jsme řekli, no jak to natoč, nám je to jedno. Takže on natočil to naše vystoupení, kde je Jiří Stivín a naše kapela, která dohromady jsme předtím nikdy v životě nehráli.
2: Ani potom?
1: Ani potom. Možná, že potom, já už si nepamatuju. No a potom ta nahrávka, to vyšlo na CDčku, bez zkoušky předchozí, bez nic.
0: A takhle se přece dřív vždycky natáčelo, když ano. Ještě muzikanti uměli hrát, že jo? Ano. Tak se řeklo jenom v čem to je, hrálo se dneska ano, na to potřebují tisíce mašin, že hrajou jen dva akordy, všim jste si to?
1: No, nevšim.
0: A pustíte si ještě vůbec takhle jako muziku, nemyslím teda asi jazz, ale jako, že byste vydrželi třeba poslouchat nějaký český rádio?
1: My, profesionální hudebníci, milujeme mluvený slovo, to je tak nádherný.
2: Nebo ticho, zpěv ptáků.
0: To znám, já si taky
2: Já taky, u nás v autě je zakázáno pouštět jakoukoliv hudbu.
0: Ano. Protože tam furt mluví Šindelářová, takže no. Stačí.
2: No, ale my máme filozofický koutky vždycky. Lenka no. Spustí Šindelářová a zasvěcuje nás do světa filozofie.
0: A paprik. A rajčat.
1: Ano, ano, ano.
2: Ostatní se snaží spát.
0: My jsme se viděli teď vlastně v létě, ne letos snad, ale loni jsme hráli na festivalu, který pořádáte vy asi taky, že jo, se synem.
1: Ne, lépe řečeno takhle vzniklo, syn to jsme svami. Pořádali s Evou Pilarovou.
0: S Evou Pilarovou, ano.
2: Jazzové dny, Dubáne doma.
1: A od roku 95 a vzhledem k mému věku jsem požádal svého stejnojmenného synka, aby už to organizoval ono. Protože už mě nebaví volat s muzikantům a tak slibovat jim honoráře. Tak on to dává dohromady.
2: No ale pořád to teda každoročně to běží. Ano. Tyhle ty jazzový dny. My jsme
1: letos to byly 32. ročník.
2: My jsme tam byli loni, ale letos jste nás nějak vynechali.
0: Tak Vítě už není, tak už to nešlo. No,
1: já vždycky říkám, zveme vás na jubilejní 30. ročník plus 2.
2: Jo, jo.
0: No tak, kdybychom se teda k tomu Vítěvi konečně pořádně dostali, pamatujete si, kde jste se seznámili?
1: Je to dávno, nepamatuju, ale zase jsme někde spolu hráli a
2: takže až jako dospělí prostě.
1: Ano, ano.
2: A v nějakém teda, v nějaké jazzový
1: sekci. Že jsme někde spolu hráli. Jo.
0: A bylo to v rámci jako už nějaký kapely jako jazzíček nebo úplně ještě někdy dřív?
1: No jak říkám, v tom jazzu panuje promiskuita, tak jsem s ním někde hrál a nevím, jestli to byla kapela nebo náhodně.
2: No a vy jste z Vinohrad, Vítě Marek byl taky na Vinohradech jednu dobu bydlel, tak že byste se jako stýkal jako kamarádi na Vinohradech?
1: No, my jsme neměli nějak potřebu se, kromě té hudby nějak
2: zbytečně potkávat.
0: Jste se potkávali no. Dost často v rámci té hudby.
1: Ano, ano.
0: A když si vzpomenete teda, jaký seskupení pro vás bylo jako s tím Vítěm takový nejzábavnější? Nebo nejvíc jste se těšil na to hraní?
1: To byl už ten jmenovaný jazzíček, ano. A já vždycky říkám, že jazz se nedá naučit, že se musí pochopit. A to Vítě Marek pochopil velmi dobře, protože nejdůležitější věc je takzvaný timing. To znamená, že prostě hraje ten člověk ty správný čtyři, což v jiných národech, než je Amerika, kolikrát bývá trošku problém.
0: To jste řekl velmi kulantně.
2: No a ono právě, když se to trošku rozsype, tak z toho vznikne ten jazz, ne?
1: No, tam nejde o to rozsypání, tam jde o to, že se chvíli hraje volněji, chvíli rychleji a podobně. Ovšem naštěstí, když třeba z Česku je ten jazz americký trošku po Česku zmršenej, tak se to kolikrát víc líbí, než když je to zahraný správně. No,
0: Češi jsou takzvaný sokolové. Ano. Všimste si to.
1: Ano.
2: To znamená co? Jako?
0: No sokol, na první všechno.
1: Ano.
2: Jo,
1: a dokonce je jeden vtip, kterýmu se smějou jenom muzikanti.
0: To je
1: jestli
0: vám
1: ho můžu říct. Černoch s manželkou přijede do Vídně a jdou do kavárny, sedějí u stolu, pijou kafe a tam chodí okolo nich číšník a roznáší kafe jiným hostům a píská si štrauzové valčíky. A ten Černoch chvíli poslouchá a říká, ty stará, to je úžasný, jak ty bílí fantasticky cítějí ty tři. A laici se tomu nesmějou, smějou se tomu jenom muzikanti.
2: Já se nesmím.
1: No. Protože my obdivujeme ty Černochy, jak třetí ty čtyři.
0: Jo, jo. A Valčíček ne.
2: Já zase vím vtip, jak jazzman začíná skladbu, řekne klukům. Tak kluci, na tři. Raz, dva, tři. A.
1: No, já vám ještě řeknu dva svoje vtipy, které se mi osobně i mně líbějí, že to se taky asi možná nezasmějete okamžitě, až to dopovím. Dva muzikanti stojí na ulici a vedle nich kousek dál taková stařenka zametá chodník. Oni pozorujou a pak ten jeden muzikant říká, a pořád ještě baví tenhle ten job tvoju mať.
2: Ne, já to nechápu. Já nejsem muzikant.
1: No, představte si slovo job napsaný foneticky.
2: Jo.
1: Job tvoju mať.
2: Jo,
1: což je...
2: Ok, nějaký jiný.
1: A ještě tomu budete snad rozumět zase dva muzikanti.
2: Nějaký méně intelektuálský.
1: Tenhle ten není moc intelektuálský. Stojí vedle sebe a tedy neříká, ty sečmo, ale musím ti říct, že ten WC Handy je pěkný hajzl.
2: To je strašný.
0: Tak dobře, a půjdeme dál. Když se vrátíme k těm zpěvačkám, když se našel tohle téma ženský, tak která z těch zpěvaček, který jste doprovázal, to byla, že jo, až do smrti Pilarová, stejně celou kapelu, předtím Hegerová, Rengdo, všechno. Která z těch českých zpěvaček byste řekl, že opravdu uměla swingovat?
1: No, já nerad dělám...
0: A nelžete?
1: Já nerad dělám v hudbě pořadí.
0: Ne pořadí.
1: Ale musím říct, že Eva Pilarová byla vynikající zpěvačka. Není teď moc jako pouštěná, že by ji vysílali a podobně. Byla vynikající a není pouštěná pravděpodobně, protože ten big beatový nebo rockový způsob muziky u ní byl pouze částečně. Hodně se věnovala i kde to mělo swingový podtext. A taky musím říct v této souvislosti, že hodně se teďkon říká, hrál se tam jazz a dokonce i swing. Jako kdyby to byla nějaká jiná hudba. Přitom swing je součást jazzu. Že?
0: Ano, je to tak. Poučíme tady prostě dneska
2: chudáky naše
0: posluchače o jazzu. Ano. Budeme v tom pokračovat a teď si pustíme...
2: Co jste si pro nás připravil za další bombonek?
1: Když jsme se bavili o té výborné zpěvačce Evě Pilarové, s kterou měl jsem to potěšení působit delší dobu, takže bychom zahráli jednu hezkou písničku, kterou krásně naspívala.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Hovory z Lounu. Country Radio.
1: Tak to byla písnička v podání Evy Pillerové, kde hrál i náš dnešní host Vít Fiala. Pane Fiala, vy jste tady hrál teda na kontrabas v téhle skladbě?
2: To už si nepamatuju. Nebo na kontrabas nebo na baskytaru.
1: A nebo na baskytaru. A jak dlouho teda jste se věnoval tomu studiu na tu baskytaru, než jste začal nahrávat?
2: No já vždycky říkám, že studovat nástroj není potřeba, lepší je to hezky zahrát. No.
3: Tak to mi vždycky říkáte, ale jako, když prostě to je to nějaký, většina lidí je levejch na to.
2: No přitom je to velmi jednoduchý, stačí zmačknout tu stranu a brnknout, že jo.
3: Ale ono to tak teďka dost dopadá, všim se si, že ty dnešní kapely vlastně neumějí skoro nic, nemusí umět nic. Stačí jenom velká výprava, ohně, světla, pořádný řev, hadry, vlasy, prostě originalita takováhle, ale o hudbě vůbec to není.
2: No, to mám ve svých zásadách profesionála, že publikum nepozná chybu nebo něco, že to falešní nebo tak, pozná jedině, když umělec se tváří nejistě.
1: Jo.
2: A když nedá na tváři znát nejistotu, tak...
1: Tak to takhle má být.
2: Takhle prostě to má být. Já dělám takhle celý život.
3: A my když teda, my samozřejmě máme tady k dispozici ten váš nekonečný seznam, je, kdy se stane z amatéra profesionál. Jako první je tady, když se netěší na vystoupení, ale na cestu domů.
2: Ano, to přetrvává.
3: Ano. Nebo když se těší na pódium, protože je to pro něj nejklidnější místo po celodenním schonu.
2: Ano. No, když...
3: To si nemyslím. Hejte, já nevím, já si myslím, že profesionální muzikanti mají docela jako pohodu, až když jdou na ten kšeft, tak je to jako taková nepohoda, ne?
2: No zase, proč by měli mít trému nebo být nervózní, když dělají něco, co je baví nebo zajímá celý život, že jo?
1: A kam ty lidi přišli a zaplatili peníze, aby je viděli, že jo? Ať už udělají cokoliv.
2: Ano.
3: Mně se nejvíc líbí, to se hodně týká banjo bandu, že když na oznámenou zkoušku vznese dotaz ten muzikant, zda se to týká všech anebo jen těch, co to potřebujou.
2: Já taky říkám často. Já taky říkám často.
1: A to jste tenhle ten soubor těch pravidel nebo pouček, to jste se sbíral nebo vymyslel?
2: Ne, to jsou celoživotní zkušenosti.
3: Já bych ještě přeci jenom něco tady uvedla, to jsou tak dobrý věci, jakože muzikant z amatéra se stane profesionál, když dojde k závěru, že čím horší muzikant, tím musí být lépe oblečený, aby alespoň něčím zaujal.
2: No, to je pravda, tak je. To je taky pravda.
1: No a vy teď teda, koho se teď nejradši poslechnete, když třeba byste měli na nějaký koncert teď nějakého současného jazzového tělesa, tak na jaký byste šel?
2: No tak to radši zůstanu doma a pustím si 24. No.
1: Dobře, ale to jste měl říct, že jo, na Ivana Mládka.
2: No to ano, ano, samozřejmě. Ivane, omlouvám se.
3: No, já si tady, pardon, pročítám dál ty vaše, to je takovej...
2: Bluffy.
3: To, ne, je to vynikající. Je tady třeba, my máme dost problém často se zvukařema, protože nikoho nevozíme, vždycky si říkáme, tak jsme kapela, která přeci jenom nepotřebuje nějaký extra jako aparát, k tomu nějaký subwooferový, bedny, metrový a tak dále. A musím říct, že bohužel v Čechách je to tak, že jsou to většinou majitelé zvukové soupravy než zvukaři, že jo?
2: Ano.
3: A vy tady víš, že to je dobrou věc, že když na dotaz zvukaře, co jakoby se stane z amatéra profesionál, když na dotaz zvukaře, kam chce umístit odposlech, odpoví nikam, celý život slyším víc, než bych si přál.
2: No, co se týče těch zvukařů, tak já celý život propaguju návrat k 60. letům.
1: Bez zvukaře.
2: Kdy byl jeden mikrofon, po stranách dvě bedny a tím to končilo. A na ten mikrofon se chodilo zpívat, solisti na to chodili hrát sola, Dneska se dává třeba k bicím nástrojům, já nevím, 7 mikrofonů, ke každému činu mikrofon. A to já říkám, že přešla moc do roku pracujícího lidu. No. Protože po nás
3: nechcete
2: má...
3: být prezident?
1: Já byste kandidoval.
2: Nechci.
3: Mně by se to tak, vy jste takový chytrý, určitě jste nebyl komouš, jako to je fakt dobrý, prostě to by šlo. No, my já... vás asi nominujeme za country rádio.
2: No já říkám, že demokracie se jako propaguje, jako že to je úžasné zřízení. A já říkám, není, protože můžou volit i blbci. A když se někdo zeptá, no ale jak ty blbce poznáme, tak řeknu, no to je jednoduchý, tak mi ho přivejte, já vám to řeknu.
3: No. Ono jich bude hodně, takže no, to asi...
2: Takže lepší, s troškou nadsázky říkám, že je lepší ozbrojený vojenský puč, vedený laskavým a moudrým diktátorem.
1: Jo.
3: To nás možná brzy
1: čeká. Ale kde ho člověk dneska najde, co?
2: No to je pravda.
1: Ale jak jsme se bavili o těch zvukařích, tak jednou jsme hráli na nějakém velkém pódiu a ten zvukař přišel za Ivanem, jestli nechce Iriny, což jsou taky ty ear-in, taky ty pecičky na odposlech. A Ivan, cože? No, budete chtít Iriny? Co? Jestli ty Iriny? Cože? A tak ten zvukař mávnou ruka odešel a vzdal to. Takže na Ivana si opravdu nepřijdou ani moderní zvukaři.
2: No, s těma zvukařema, jak nás mají na šavli takzvaný, tak jak jsem řekl, že přešla moc do rukou pracující lidů, tak to je pravda, protože já jsem kolikrát dělám dynamiku, že někdy hraju silně, někdy slabě podle okolností. A to jsem zjistil, že když jsem začal slabě,
1: on to zesílil.
2: On mě zesílil. Že? Tak přešla moc do rukou pracující lidů. A když jsem mu říkal, proč jsi mě zesiloval, no ty jsi začal hrát slabě.
3: Potichu, no. Dynamika, to vždycky bylo jako Ivanovo taky téma. Je schopen na nás hřvat i velice s prostými jmény dozadu na kapelu. No. Dynamika a pak řekne strašně několik z prostých slov.
2: No.
3: To se teda nikdy netýkalo Víti. Víti byl opravdu...
1: Počkej, to se netýkalo ani Víti, ani nás, ani Šnudářový, ani Mrázka.
3: Mně se to týká trošku, no, ta basa ta jede v podstatě podobně a týká se to třeba piana a kytára.
1: Z toho, že byl jenom jeden.
3: Ne, to ne.
2: Proto říkám, že profesionální hudebník, to tam mám, myslím, taky napsáno, nehraje tak, jak se mu líbí a tak, jak je potřeba.
1: No,
3: ale já jsem chtěla hlavně říct, že Víťa byl prostě mistr jakýkoliv hudby. On prostě nejenom, že uměl samozřejmě hrát výborně jazz, ale on... Kdykoliv jsme hráli v podstatě v jakýmkoliv hudebním prostředí, ať už to bylo na countryový akci nebo na nějaký jako prostě takový serióznější akci, tak on dokázal prostě zahrát v podstatě cokoliv. A to nejenom na trumpetu, ale potom už dlouhý léta hrál pak na kytaru, že? Protože měl problémy se zubama, tam ten nátisk jaksi nejde, takže
1: no, Vítě nám řekl, že má problémy se zubama. Ivan teda souhlasil, ať teda hraje jenom na kytaru. A já jsem pak byla na nějaký jeho akci, kde hrál s Dariou, že jo, s jeho prostě kapelou druhou, kde hrál na trumpetu a říkala jsem mu, prosím tě, jak to, proč ty troubíš, ty můžeš troubit? A on, no jasně, a proč teda Ivan říkal, že můžeš hrát jenom na kytaru? No já bych to řekla Ivanovi.
2: No já vždycky...
3: No a myslím, že takhle růžový to úplně nebylo, ale...
2: No já vždycky říkám, že lepší hrát hezky, než blbě, že jo?
1: No Vítě hrál krásně, no.
3: Vítě hlavně měl ty originální témata. Prostě když jsme hráli 100krát tu písničku každý týden, že jo, pořád dokola ty samý songy, tak Vítě vždycky to solo... zahrál jinak, to nechá nebo jako velice, třeba najednou se objevil třeba v písničce Yes, si pamatuju takový to téma z cirkusu, jen tak jako takový, že on měl fakt tu hudební fantazii hrozně velkou. Či myslíte, že to jako bylo, že on jako bylo to tou zkušeností, že?
2: No, já vždycky říkám, že třeba ve vážné hudbě týden zkoušej od rána do večera na sobotní, půlhodinové vystoupení, pak to kolikrát stejně zvorají, že jo? Když to v tom jazzu někdo zavolá, nešel by si hrát v pátek, jo, to bych mohl, kam, to ještě nevím. A kdo tam bude hrát, tak ještě nevím. A co budeme hrát, to si řekneme. No.
1: Ale takovýhle seskupení vy teď máte, ne? Vy no, teďkon máte no, ten, jmenuje se to X-Tet?
2: No, ale my už zase náhodně hrajeme jenom někdy náhodně.
1: Já takhle chodím, se sejdete,
2: mám. Ono v tom semaforu, tam taky člověk jde hrát na představení a po cestě a přemýšlí, co se vlastně hraje. A protože Suchý řekne tohle, tohle a pak ale se to je jindy na
3: sejcení. To je to umění, no. Že se dovedete přizpůsobit. No tak my moc děkujeme, že jste přišel.
2: Já děkuju, že jste mě pozvali a že jsem mohl říct, jak to vlastně v tom jazzu chodí.
1: A my se tady doučíme ty vaše poznatky.
3: My to budeme pilně studovat, tak ať se vám daří, ať jste zdravej pořád.
2: Ani. To říkal taky hudební Karel Velebný. Hlavně hodně peněz, to zdraví už přijde samo.
1: Tak ať se daří. Děkujem.
3: A na závěr bychom se teda mohli pustit písničku, kterou složil, teda muziku složil Vítě Marek a ta se jmenuje Slunce po jazzu nejlepší lékař.

0: Monolog.
1: Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

0: posluchači, tímto se s vámi loučíme. Užijte si šťastný říjen, ať na vás nenapadá moc listí a brzy zase nashledanou.
1: A rozloučíme se s vámi písničkou Punkva, ke které napsal hudbu náš Vítě Marek, na kterého jsme dneska vzpomínali. Nashledanou.

0: Zahraj Lulu z Honolulu.
1: Já to neznám pořádně.
2: Znáš.
1: Ale tak nějakou jinou zahraju.
2: Ne, Lulu z Honolulu.
1: Tak dobrá, no.
2: A je.

0: Už ne.
1: Ale to je
0: krásné. Až zítra zase budeme.

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává. Jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze dlouha. Prachu mraky, drahý fraky.
0: Už zítra, výhradně.

V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník rambousek. Oslňuje perfektní znalosti dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máj. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna, a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara prál ve sklepě o skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím, a zvolal jsem: neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl: dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabyle plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, kvído, řekl jsem si. Nezabere jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklídíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, aby upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě je zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečin řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, kvído, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně, a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si ji všímám, zvolal jsem: chytej, a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní háva byl v okamžiku nasolen jak treští játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. To máš z toho, že se tu motáš, lokaj. A pokládal jsem věc za vyřízenou. Ne tak háva. Přeskočil 2 stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem. To už se mi začíná krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka.
Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedl a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselá a svěží, ale půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak Háva, tomu bylo hej, větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kudopěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstal. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.